Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

sošálek tvýho kafíčka, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Blzíci špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozjeb, odši už

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle to. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad klepnu.
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
3: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Rádio 1.

0: Takže zvuk
1: jede,
0: kamera
1: jako jede,
0: 91,9 poprvé, Rádio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

0: jestli to můžete.
1: Tak můžu říct. Takoza mě, počkejte. Takoza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.

6 hodin a 7 minut, posloucháte Rádio 1, dobrý ráno. Sunlux, samozřejmě kapela kolem strašně šikovného zpěváka, hudebníka, který se vlastně jmenuje Ryan Lott. Nová skladba, která se jmenuje Endless, právě pomalu dohrává. My půjdeme dál, pustíme si britského producenta a DJ, který si říká Gary Reed a jeho novinku Golden Gallows, pak třeba Overmono a Lock Up. Dneska do 9 písničky, velmi pravděpodobně to vypadá, že už se nikdy jindy v červnu letos neuslyšíme. Tak jest to, pojďme užít, pojďme s tou udělat hezkým.

0: Reklama Rádia 1.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Ovčí, kraví, kozí. Farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
10: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
11: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
10: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Reklama na Radio 1.

6 hodin a 23 minut posloucháte Rádio 1, tohle je nový single What's Done Is Done od zpěvačky hudebnice, která se jmenuje Georgia Smith. Pokud byste ji chtěli vidět třeba naživo, tak samozřejmě můžete, protože v srpnu přijede na fantastický festival Grape do Trenčína, takže můžete v klidu vyrazit. My půjdeme dál a pustíme si Didakta, samozřejmě nemyslím ten evropský veletrh pro vzdělávání, co se každý rok děje v Německu, ale myslím mexického producenta, který si říká Didakta. Pustíme se jeho track, který se jmenuje Zoklo, a vůbec jdeme na něj.

0: Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: Vonku je vojna a ty sama pýtaš, kde som bol? Ha? Vonku je vojna a ty sama pýtaš, kde som bol?

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp. Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.

0: Pozor, si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Ľubí deťom.
1: Vajb Karlovy Vary.
0: Podstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím bikín. Perina kačičku, semeno z lososa, bublina potok.

Jako je to neuvěřitelný, ale Katarze vydává svý 8. desku. Jako to, že opravdu já ji vlastně viděl jako na prvních koncertech, protože je fantastický. Ta deska se stejně jako tohle ta písmička, kterou jste právě slyšeli, jmenuje Pozvema neprýděm. A velmi zajímavý zase postup nějaký do nějakého low bedroom popu, dejme tomu, moc hezkým. Půjdeme dál, každopádně. Melaina Cole je věc, kterou si teďka pustíme. A to je vlastně dneškružící hudebníka, basista Logan Horniak. A tohle je ten nový single, který se jmenuje Liveheart.

Are you ready? 6:45, posloucháte Rádio 1, tohle to bylo brooklynský duo Letton Hughes a Bill Sher, kteří tvoří kapelu nebo projekt Fandido. Tato písnička se jmenuje Get a Grip, na featu Emma Dufo. Velmi příjemná taneční věc a u hudby ještě vlastně zůstaneme, u hudby zůstaneme celé určitě, ale myslím, že taneční. Zase duo Shane Weiss a Jackson Walker a Lewis tvoří kapelu v Tuckers, kapelu z New Yorku, a my si dáme jejich single Butterflies z jejich nový desky, která vyšla vlastně nedávno, je to jejich deska debutová, jmenuje se Přehlasovaný o

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představujeme si také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert americké rapperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Madra Salah, šestičlenná kapela z Dublinu, o kterých se čím dál víc mluví, a skladba Murphy Can Never Go Home z jejich nového, vlastně prvního EPčka. A do 7 hodiny se ještě vejde písnička No Shame in Being Loved od iránského hudebníka, který si říká Ash Kusha. Tak jdeme na to, Rádio 1.

0: Krkošín se vrací. 11. června Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Reklama na Radio 1.

Go Fuck Yourself, a to není samozřejmě vzkaz ani mě, ani posluchačům Rádio 1, ale se jmenuje písnička od anglické kapele Fat Duck, kterou jste právě slyšeli. A z jižního Londýna se takhle rychle přesuneme do Atlanty a pustíme se takový emo folkový duo Taylor Mabry, Harold Phillips, kapela Hey Nothing, skladba Boat Garage. A pak se zase vrátíme zpátky do Londýna a pustíme si Mary in the Junkyard a nový single New Muscles. Paráda. Rádio 1, samý dobrý věci dneska.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

7 hodin a 14 minut a posloucháte Rádio 1, tohle co byla Mňaulau a novinka Spánok. Poslechněte si desku, běžte na koncert, je to fakt skvělá deska, skvělá kapela. Mám radost toho, že na Slovensku vznikají takovýhle parádní věci. Pojďme dál, BB Trix je zpěvačka a raperka Belis and Nicole Gazi z Barcelony. Pustíme se její novinku, single Lele, a pak se z Barcelony vystřelíme směrem do Montrealu. Kapela Knitting vydala novou věc a wasn't fully cool.

představovat posluchačům kapelu Jungle britskou asi nemá smysl, protože ji všichni znáte, takže řeknu jenom jednoduše, novinka The Wave Jungle právě dohrávají a představovat posluchačům Rádio 1 Charlotte Emmy Itchinson, zpěvačku a producentku, hudebnici, která si říká Charlie XCX, je asi stejná volovena, stejně všichni.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin.

0: aukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
2: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Reklama na Radio 1.

Pražská kapela Good Times Only vydala relativně nedávno desku, tohle mi ještě nikdy nikdo neudělal, a z ní tenhle ten single Až zase bude Away, ten už ale minimálně z mýho vysílání hrát. A dejte si tu desku, někdy na podzemu budou Good Times Only tuhle desku křtít, a tak se na to podívejte a vyražte, bude to určitě hezký. Co bude taky určitě hezký, je, že v pondělí v Roxy vystoupí Baxter Dury a o jeho loňském albu Albarone jsem tady mluvil několikrát, pustíme si neuvěřitelně silný single Mockingjay a snad se v pondělí v Roxy potkáme.

0: Reklama Rádia 1.
1: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb, nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
2: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky Ticketlive.cz.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
15: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
14: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
18: Reklama na Radio 1.

Yippie-piau, Yippie-piau, Caroline Rose, tato zpěvačka z Long Islandu, z New Yorku, a nový single Yip, Yip, Yau na Rádiu 1 dohrává. Teď si dáme absolutní novinku, Saint Just, nový projekt Leeho a Ryana z kapely Algiers, kapela, která se jmenuje Saint Just, a jenom pár týdnů starý single You Beta, který třeba Kvietus označil tenhle týden jako single týdne, a pak si dáme Chira Vitiela, italského hudebníka, producenta z Neapole. Tohle všechno ještě do 8 na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze. PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA. Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy. Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
6: hudby,
5: sportu
6: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
5: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
6: Čekají vás workshopy,
5: sportovní aktivity,
6: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
5: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
6: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
5: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Ludvík Göransson a skladba Šakary z filmu Mandalorian a Grogu. Vyražte na to do kina, pokud máte čas a máte rádi Star Wars, je to moc hezký, i když je to dost pohádkový. Jdeme dál, Try se jmenuje novinka, první single amerického dua, který si říká Howdy, a pak si dáme třeba australský Avalanche a jejich novinku Together. Hurá, Rádio 1, samý krásný písničky.

0: Avalanche, jak už jsem zmiňoval, skladba Together právě dohrává na Rádiu 1. My půjdeme dál. Daniel Kranich a Ivo Sedláček vydali minulý týden novou desku Fotr. Je to o otcovství, o stárnutí a o nějaký krizi středního věku, co kluci mají, ale myslím, že ta deska je velmi silná, velmi pěkná. Už se těším, až ji uslyším naživo. Pustíme si track, který mě baví úplně strašně, jmenuje se Vemte to za mě.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, kokoti mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: vole nemůžu, pozvemte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou vejplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchota, víkendy, faktury, bonusy, moje

0: kterou chci normální práci.
1: Pozvánka na festival Habrovka.
2: Ahoj, tady Dominika, ráda bych vás pozvala na 24. ročník festivalu Habrovka, který proběhne 5. a 6. června na Praze 4, kousek od metra Budějovická, v areálu zahrady kostela svatého Františka z Assisi. Vystoupí kapely jako Egnois, Nausea Orchestra, Krajinaro, rakouští hosti Oskar Hák a Avin Ahmady. Dále vystoupí Matěj Metoděj, Štrunc a Lidověk 2.0, spoustu divadel, jako divadlo Sien, Loutky bez hranic, divadlo Máme, Anička a Letadioko, skvělý program pro děti a spoustu dalšího, to všechno na téma Stačí málo. Stačí málo? Stačí přijít. Těšíme se na vás.
3: Kulturní servis.

Písnička Third Side of the Moon právě dohrává 8 hodin a 13 minut. Posloucháte Rádio 1, nový Modest Mouse. Prostě to je vždycky radost, to je nádhera. Důležitý oznámení. Dneska má moje maminka narozeniny. A když má moje maminka narozeniny, to jí musím něco zahrát. A vím, že má ráda depešáky, tak si je tam takhle ve 4:15 pustíme. Pro moji maminku jedny depeš mout k narozeninám.

8 hodin a 20 minut, posloucháte Rádio 1, tohle to byla skladba Shine Now od americký dvojice 68, americký noise rockový kapele, respektive duo, Josh Scoggin, což je vlastně bývalý člen The Chariot, a bubeník Nico Yamada. Oni tady často hráli v Čechách a vlastně to hlavní na nich zajímavé bylo, že vždycky hráli v oblecích nebo ve smokincích a vždycky bylo strašně vtipný, protože hráli třeba na Sedmičce a v Sub-Zero, tehdejší Underdogs. Vždycky bylo strašný horko a byla strašná legrace na ně koukat, jak se potějí. Každopádně kluci už jsou unavený a tohle je poslední písnička, kterou vydají. Odejeli poslední Farewell Tour a bohužel jsme přišli o kapelu 68 a je to taková škoda. Tak taková vzpomínka, tohle je ta skladba Shine Now a pojďme dál. Zůstaneme v Americe, kapela z Claremontu z Kalifornie, The Mountain Goats, a skladba s potěuchlým názvem Charlie Sheen Reaches Out to the Feds.

Olivia Rodrigo a její písnička, která se jmenuje nádherně. Písnička se jmenuje The Cure. A to si potom The Cure musíme dát, jo. A on je taky ode mě trošku jako takový oslý můstek, protože můj kamarád Ondra Záhořík bude slavit narozeniny podle mě pozejtří nebo popozejtří. A tak mu The Cure musím poslat. Takže Ondro, ty jsou pro tebe Cure 39 na Rádiu 1. Takový pěkný hudby a takový parádní lidi mají narozeniny. To je prostě všechno je parádní.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza, Orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
7: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Poznáváte to?
11: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
10: Ale s tím bude konec.
11: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
10: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
11: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
10: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
11: Děkujeme za trpělivost.
10: Vaše hlavní město Praha.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
12: Reklama na Radio 1.
13: Tak už bude 8:45 a já se s váma pro dnešek a shodou okolností pro celý tenhle měsíc budu loužit. Uslyšíme se až v červenci. Mějte se moc hezky, dávejte na sebe pozor. Víte, že do konce roku zbývá už jenom 211 dní, takže se ještě uslyšíme. A do 9 jsem dal ještě Todos Moerenet Abril, nový Editors, nový Gunship, to je naprosto skvělý, Massive Attack Tom Waits a naprosto nový Bleachers, to je asi 4 dny stará věc. Takže se mějte hezky, poslouchejte Rádio 1 a uslyšíme se teda až v červenci. Trum, trum, trum.

0: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
1: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
7: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
8: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
7: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
17: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
16: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
18: Reklama na Radio 1.

Tak těsně 3 minuty po 9. hodině máme tady ve studiu Rádia 1 na Vinohradech. Rádio 1 vysílá z Prahy, ale můžete nás slyšet třeba v Liberci, v Českých Budějovicích, anebo v Plzni. A samozřejmě kdekoliv na světě, pomocí internetu. Já se jmenuji Zdeněk Hnejka a budu tady s váma, tak jako to po většinu střed v roce bývá, až do dnešního poledne. A tak doufám, že si to společně užijem. Různá muzika od zdi ke zdi. Třeba tohle jsou Primal Scream. A jako hosta si pozvali modelku Kate Moss. Some Velvet Morning.

písnička amerického hitmakera Lee Hazelwooda, kterou kdysi naspíval společně s mladou paní Sinatrovou. A tady v tom případě Primal Scream společně s Kate Moss. Some velvet morning. Look at us, but do not touch. Tak a teď jedna podještěcký kopec. Tohle jsou Massive Attack.

těžko napodobitelný hlas jamajský legendy jménem Horace Andy. Ten jste poslouchali v písničce Girl, I Love You.

0: hold známému muzikantovi jménem Elton John vzdala Mia Folik ve stejnojmenné písně. Elton John.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helvštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
9: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
11: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Čbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
12: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
13: Reklama na Radio 1.

Rádiu 1 dohrávají Geese, písnička se jmenuje Texas. Ještě předtím to byl Provoker a ta věc se jmenovala Tears in the Club.

0: Rádio 1.
1: Tak tohle jsou domácí Midnight Swimmers. A tuhle svoji věc pojmenovali Mistakes.

0: now.
1: Tak mi řekni, so tell me. Tak se jmenuje tahle písnička z produkce chlapíka, který se říká Holy Funda a jeho kapely The Reverence.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.
3: Legendární riff písničky Guns of Brixton, původně od kapely Clash, posloužil chlapíkům z Cyprišovýho kopce jako dobrý základ pro tuhletu skladbu nazvanou What's Your Number?

oproti tvrzení v téhle písni posloucháte samozřejmě Radio 1. This is Radio Clash.

Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či od 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

zaspíval Paul Banks svoji písničku nazvanou Gimme Danger. Teď už O Caroline Skin and Bones.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
1: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
9: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74x118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
11: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
14: Reklama na Radio 1.
15: No a před kulturním servisem ještě Beach Bunny.

0: Kulturní servis.
1: Tak jak jsem říkal, a jak kukačka zakukala, je tady kulturní servis Rádia 1. Dneska je středa 3. června 2026 a teď tady mám rubriky Festivaly, Galerie a program Rádia 1 v první části servisu. Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. A taky Cirk UF, což je festival nového cirkusu v Trutnově. Teď galerie. The Chemistry Gallery, Bad Orton, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Melzer Kinzel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Antonín Mánes, mezi komponovanou krajinou a skicou. V DOXu vystavuje Jiří Petrbok. Jeho výstava se jmenuje Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café Jan Pospíšil, Chaos Line. Muzeum Montanelli ještě stále je výstava Who, Why. Kaštan, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, výstava Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku výstava Cesta kolem světa za 80 dní. Trafo Galerie, Lucie Rosická, Laundromat, program Projemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lörins, Spectre in the Wedge. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. V nové budově Národního muzea výstava Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Petr Kalmus, Prvý živý svatý. Pragovka galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing, The Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Lachotka, Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. A konečně KEMP, tedy Pražské centrum architektury a městského plánování. Tam můžete vidět výstavu Stavba povolena. Výstavy, které jste nestihli. No a na Rádiu 1 v 18 hodin Spammers, v 19 vám pustíme pravidelný všednodenní CD non-stop, dneska Somny Home a album Home. V 21 hodin Zátiší a ve 22 potom Soundbomb. No a v druhé části kulturního servisu, která je plánovaná na 11 hodinu a 40 minutu, pro vás budu mít připravený rubriky Koncerty a tanční dny, filmy, divadla. Je tu i asi třípoložková rubrika Ostatní a repetice programu Rádia 1, tak jako vždycky.

Myslím si, že Jim Morrison by se asi divil, jak přepracovali The Cure jeho písničku Hello, I Love You. Tohle je nikdy nebo dříve nevydaný, až později vydaný psychedelický mix písničky Hello, I Love You, The Cure.

takhle psychedelicky si pohráli The Cure s písničkou původně z repertoáru kapely The Doors. No, tak si toho Jima teda pustíme. 5:1. Že to tu nikdo nepřežije.

5-1, baby, 1 in 5, no one here is get out alive, to zpíval Jim Morrison. A teď jeho jmenovec, podstatně mladší, narozený už dávno po Jimově smrti. Tohle je jakýsi Sam Morrison. A tahle skladba dostala název Trippin'.

skoro až na jazzový vejlet, nazvaný Trippin, jsme se vydali společně se Samem Morrisonem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.

0: na www.landscape-festival.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
7: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
8: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
9: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
8: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
9: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
8: Kdo na to jde? Od

Nechovám se neslušně a všecku svoji lásku schovávám pro tebe. Ain't misbehaving, zpívala Billie Holiday. Teď už Tommy Dorsey a jeho orchestr. On the sunny side of the street.

0: producent řečený Deadmau5 a jeho skladba Forwear.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
3: Hrnec. Kočka. Tchýně.
2: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Halo, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
5: Volaný účastník není dostupný.
4: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
6: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky Ticketlive.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i navážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: krásná věc od Leisure, Slipping Away.
1: Soutěž Rádia 1.

0: A jdeme soutěžit. A bude to fofr. 6. června od 16 hodin se na Radbuzské náplavce v Plzni uskuteční akce Skate in June. Čeká na vás napěchovaný line-up kapel a skate session. Australští fastpunkoví divoši Stepmother, brněnští fast skate pekelníci Guts, 4 borci z Texasu, teda z Prahy, stepní běžec a melancholický vibrátor Keen, taktéž z Prahy. Skate contest o best trick v režii místních dělníků skateboardingu Passertive Crew. Vstupné je dobrovolné. Telefonní číslo sem do studia Rádia 1 je 210 323 919, a připomínám, že vyhraje ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Jako výhru nabízím originál vinyl album podepsaný kapelou Stepmother, kterou právě posloucháte. Otázka zní, kterému legendárnímu kytaristovi ze stáje Fender dělal Graham Cliss z kapely Stepmother kytarového technika. A máte na výběr, za A to mohl být Jay Meskis, za B to mohl být John Frusciante, anebo za C to mohl být Billy Corgan, který z těch tří kluků měl jako svého kytarového technika Grahama Clisse z kapely Stepmother. 210 323 919, zavěšeno. Tak halo, kdo pak je na lince?
1: Čau, ze mnou Michal. Tak Michal. Víra Látava, střelím od boku, Billy Corgan.
0: Hele, tentokrát to nevyšlo od boku. Je mi líto. Čau, měj se. Čau. Tak, kdo je další? Jirko, Jirko, slyšíš mě? Halo? Halo?
2: Slyším.
0: Tak, jaký je tvůj návrh?
2: Prosím tě, je to Jay Meskis, Dinosaur Junior.
0: Je to pravda. Jay Meskis, to byl ten chlapík, který používal jako svého kytarového technika Grahama Clisse z kapely Stepmother. Zůstaň mi na lince, vyhrál si, dostaneš podepsaný vinyl od Stepmother.
2: Určitě, díky.

0: No já jenom doplním, že jste v průběhu soutěže poslouchali Stepmother a písničku Journey to the Center of Your Mind,
1: tři,
0: která kdysi patřila do repertoáru Amboy Dukes s Tedem Nugentem.
2: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Radio 1 dohráli Winter Misery. Se jmenovala ta věc a taky na ní spolupracoval Horse Jumper of Love. Teď Most Things from the Shops.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

teď vám Vašek Havelka jasně řekne, kudy ne. Not this way. Please the trees.

The Grand Theft Orchestra, tady v tom případě s hostující Amandou Palmer a písnička s vtipným názvem Do It With Rockstar.

se nedá moc jako splíst, že jo. To je prostě jako charakteristický projev. Teď si dáme její domovskou kapelu The Dresden Dolls. Pokud to ještě nevíte, tak Dresden Dolls přijedou do Prahy a zahrajou v pátek 4. září v Arše Plus.

rozhodně není žádná porculánová panenka, tak jako byly ty slavný drážďanský panenky s těma kraječkama, porculánovýma hlavičkama. Tohle jsou The Dresden Dolls z Bostonu v Massachusetts. Amanda Palmer na piano a

0: a Brian Villion na bicí, to jsem chtěl říct. Takže ty dva dohromady jako Dresden Dolls 4. září v pátek v Arše Plus.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up comedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června.

0: Kaufland.
1: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Tady se vám blíží splátečka a další.
8: A dost.
9: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Pozor, začíná divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Nahatí a slavní. The Naked and Famous. Punching in a Dream, tak se jmenuje tahle ta skladba.

Hitparáda Rádia 1. I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představujeme si také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert americké rapperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Za chviličku už druhá část kulturního servisu Rádia 1. Teď ještě ale kapela, která si jako svůj název zvolila tři vykřičníky. Jo? A podle všeho se to, tak jak jsme se shodli s panem Googlem, vyslovuje čik, čik, čik. Ale členové kapely tvrdí, že se může vyslovit jakákoliv hláska, která zní tak blbě jako třeba čk. Je to nějak inspirovaný titulkama filmu Bohové musí být šílení, ale já jsem ten film neviděl, takže nevím, jaký je. Ten bod průnikuje. Nicméně čik, čik, čik, teď zahraju na Rádiu 1 písničku Must Be the Moon. A je to zkrácená takzvaná rádiová

tak, jak jsem říkal, kulturní servis Rádia 1, jeho druhá část s rubrikama koncerty a tančírny, filmy, divadla. Je tu i rubrika ostatní a program Rádia 1 závěrem. Dneska je středa 3. června. V Kaštanu na scéně Unijazzu od 20 hodin zahrajou Phil Schoenfeld a jeho doprovodná kapela Southern Cross. Rock Café 20 hodin Můry, The Mute a The Prorok. V Jazzdoku 21 hodin Jakub Zitko a Orphanic Orchestra featuring Aneta Langerová a Dorota Bárová. Fuchs 2, Sanctuary, Morvan a Robovi Trotoarta. Energy Pub, Rígrovy sady 19.30, Vohnout. Cargo Gallery 20 hodin, Jam 26. Našrot, Slad a Rány těla. Teď filmy. Městská knihovna v Praze 19 hodin, Co nám zbylo z lásky. Edison Film Hub 16 hodin, Andělské vejce. Kino pilotů 18.30, Co nám zbylo z lásky a ve 20.30 Ďábel nosí Prádu 2. Kino Dlabačov 18 hodin Raději zešílet v divočině a ve 20 hodin Mrtvý muž. Kino Světozor ve 20 hodin Velký Marty. Bio oko ve 20.30 Zkrátka léto. A Kino Přítomnost ve 20.30 Backrooms. Teď divadla. Divadlo D21 v 19:30 Spalovač mrtvol. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Don Juan a já. Divadlo X10 v 19:30 Kniha krve. Divadlo v Řeznické v 19:30 Monstrum. Divadlo v Celetné v 19:30 Večeře s přáteli. Klubovna Kašpar v 19:30 Slovácko sa nesúdí. Divadlo Minor v 18 hodin Rodinný trenažér. A divadlo Bravo v 19 hodin The Losers Cirque Company. V rubrice ostatní čtu Městská knihovna v Praze v 19 hodin Proč jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku České republiky. Čítáně Unijazzu v 18 hodin Unijazz Open, šachový turnaj a Kampus Hybernská v 19 hodin HIP 4, čítárna, uvedení reví prostor 125. No a na Rádiu 1 v 18 hodin Spammers, v 19 hodin vám pustíme CD Nonstop, dneska Somny a album Home. V 21 hodin zátiší a od 22 hodin potom Soundbomb. Kulturní servis má i svoje reprízy. První část zazní znovu ve 13 hodin a ta druhá, co jsem čet teď, v 16.15. A všechno je to taky na stránkách Rádia 1, tak hledejte.

Black Rebel Motorcycle Club. Dozvíte, že to vůbec není snadný. Ain't

No a teď belgická dvojice The Black Box Revelation a jejich blues o zemské přitažlivosti.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj. Je to tak, ahoj. V tuhle chvíli, což je 11 hodin a 55 minut a fous, se od mikrofonu Rádia 1 loučí Zdeněk Hnyk. A na rozloučenou tady mám písničku, která se pěkně hodí. The end is not the end. Konec není konec, protože já končím, ale za chvilku je tady David Pomáč a Rádio 1 nikdy nekončí. Tohle jsou The Strokes a já vám přeju krásný zbytek dnešního dne a naslyšenou zase příští středu mezi 9 a 12. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Popmese 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
13: Rodinný den na výstavišti.
14: To je odpoledne plné zábavy,
15: hudby,
14: sportu
15: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
14: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
15: Čekají vás workshopy,
14: sportovní aktivity,
15: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
14: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
15: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
14: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
16: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
21: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
20: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
22: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
23: Reklama na Radio 1.

Krásné, lehké popoledne a po Zdeňku Hnykovi se vám z Rádia 1 hlásí David Pomahač. Tohle byli Boy Genius, Not Strong Enough a teď už domácí, tedy slovenská kapela Mjaulau. Nemám výťah a nemám ani teba. Krásný poslech Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Výzkum právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, před chvilinkou nám dohrála Charlie XCX. A teď už tu máme další takovou svěží věc, která se jmenuje Votive od The New Pornographers, kterou bude následovat Bart z Michiganu, který se jmenuje John Grant, a my si dáme píseň Touch and Go.

0: word. M-O-N-E-Y. Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Jedna reklama.

Rádio 1, teďka máme připraveny tři domácí věci za sebou. Tahle první od kapely Komunisti. Jmenuje se První den roku nula, pak tu bude Bonus a jeho vzkaz dětem, anebo Iggy Majerov Feels Like Yesterday. A taky samozřejmě budeme v průběhu mojí směny soutěžit a čeká nás ve 14 hodin rozhovor s Petrem Formanem o festivalu Arena.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, avizovaná soutěž je tu a soutěžíme s kulturním létem, tak poslouchejte anotaci a co můžete vyhrát. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičku punk rocku americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skindred, nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili i na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prago Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz a vyhrát můžete. Dvakrát lístek na Mighty Sounds, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, crossbody tašku od české značky Brásy, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobu z Janovy Pec, na výrobky z Janovy Pece, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, odolnou ultralehkou láhev od pod 7 kilo, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected. A na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy GOPAS. Telefonní číslo do studia 210 323 919. A otázka pro dnešní den zní. Na kulatiny festivalu se vrací londýnská legenda Asian Dub Foundation. V jakém roce vyšlo album k výročí jejich 30leté kariéry? Název je 94 Now Collaborations. Jsme si všichni hrozně blíž, tak volejte. Přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl... Halo, halo, tady Rádio 1. Halo, slyšíme se.
2: Čau, tady Filip.
1: Ahoj Filipe, tak jaká je podle tebe správná odpověď?
2: No, nemáš tam nějaký možnosti?
1: Nemám. No, respektive mám, ale až třetímu volajícímu.
2: No, tak zkusím 2024.
1: 2024 je správná odpověď.
2: Tak
1: jsi to tipnul krásně, správně. A jako hned první volající se zdovolal. Tak moc gratuluju, vyhrál si všechny ty věci, které jsem před chviličkou četl. A vydržme na drátě, řekneme si další podrobnosti.

Tak hned první volající dneska to trefil, tak gratulujeme ještě jednou Filipovi. A mezi tím si hrajeme kapelu, která na Mighty Sounds také vystoupí. A to jsou Mutanti, kteří hledají východisko. A tohle je společná práce Tata Boys, která se jmenuje Kolem šlehají plameny.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Ypsilon.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
9: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
11: Nejlevnější pneu.cz.
12: 90ky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
17: Pak přijeďte do AutoESA.
16: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
17: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
16: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
18: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Třináct hodin a čas na kulturní servis, kde jsou rubriky festivaly a galerie a samozřejmě i program Rádia 1. Dnes je středa 3. června roku 2026 a svátek mají Tamary, tak všem Tamarám přejeme všechno nejlepší. A pojďme už na kulturní servis a v rubrice festivaly máme dvě položky. První je Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. A pak je tady festival Cirk UF, festival nového cirkusu v Trutnově. A teď galerie. The Chemistry Gallery, tam vystavuje Bet Orten, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Středočeská galerie Středočeského kraje, Mölzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou. V DOXu Jiří Petrbok, Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café vystavuje Jan Pospíšil a výstava se jmenuje Chaos Line. Muzeum Montanelli, tam je stále výstava Who, Why. Kaštan scéna Unijazzu, všechny krásy světa. V Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha Štréty Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, západ země ze slunce. Ve Chvalském zámku je výstava Cesta kolem světa za 80 dní. V Trafogalerii vystavuje Lucie Rosická a výstava dostala název Londromat, program pro jemné zacházení. Ve Vile Pelé Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Boroš Lorenz, Spectre in the Wedge. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Peter Kalmus, první živý svatý. Prakovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné a jmenuje se Intervaly přítomnosti. V osmičce v Humpolci je výstava Present Perfect, otisky času v současné keramice. A Kemp Centrum architektury a městského plánování. Stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Na Rádiu 1 od 15 hodin tady bude s vámi Josef Hradílek. 18 hodin se těšte na pořad Spammers. V 19 hodin CD Nonstop, dneska Somny a deska Home. V 9 večer Zátiší a v 10 večer pořad Soundbomb. Podrobnosti naleznete jako vždy na webu Rádia 1. A teď už pokračujeme v naší hudební krasojízdě. A připraveni jsou Lancum, Ghost Town a potom Nation of Language.

0: Nazdar, chlapci. Jo, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.

CD Nonstop. Za lo-fi elektronicko-downtempo projektem Somny se skrývá už dekádu britský producent žijící v LA Leo Schulman. Jeho druhé studiové album Home vyšlo v roce 2020 pro americký label Friends of Friends. A vy si ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Na Rádiu 1 se nám rozjíždí kapela Howdy a jejich novinka Try, Try, Try. Po nich si dáme Cloth a jejich trochu starší píseň Never Know. A předtím jste, před chviličkou jste slyšeli Hey Nothing, Boat Garage anebo domácí Kill the Dandies s jejich také novinkou Snow Turns to Sun.

0: Kamarádia jedno.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Kán, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otvírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
9: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní open air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
11: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
10: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
11: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: běžte na Prago do Rígráčů, nekorektum.
1: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
2: Reklama na Radio 1.

Letos 66-letý anglický hudebník Steve Jansen vydal v roce 2007 album Sloup, ze kterého si hrajeme píseň Sleepy Heart. A Steve Jansen, pokud ho neznáte, je bratr Davida Sylviana, se kterým hrál už v Japan, Raintree Crow, ale samozřejmě i v Nine Horses, které si zahrajeme právě teď. A zahrajeme si píseň Darkest Birds, která vyšla na albu Snow Born Sorrow v roce 2005.

Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Am I Dumb se jmenovala právě dokončená skladba od jednoho z nejsilnějších mladých hlasů ze Spojeného království a patřil umělkyni, která se říká Belle Cobain. A teď už slovenská parta Sam Henwich a jejich skladba Piece of Cake. Pak malý break a Bára Zmiková Jiné stromy, kde hostuje norský trumpetista Daniel Herskedal.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
2: Volaný účastník není dostupný.
1: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
11: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
15: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
16: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, my jsme avizovali rozhovor s Petrem Formanem o festivalu Arena a Petr Forman už sedí se mnou ve studiu naproti. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Já jsem se koukal na ten váš program a hlavní, teda otázka první, ne hlavní, ale první bude na to stěhování na Štvanici, protože to je poprvé, co budete na Štvanici, tak jaká je pro vás teda ta změna? Bylo to nějaký pro vás bolestný?
1: No vůbec. Takhle, Praha 5 se o nás hezky starala. Musím říct, že jsme tam byli spokojení na náplavce úplně. Teď jsme byli v RP centru, trošku schovaný, ale taky krásný prostor pro nás jako ideální. Na druhou stranu neviditelný. Jo, byli jsme schovaný. No a samozřejmě ve chvíli, kdy se postavila lávka, jo, z Prahy 8 na Prahu 7, přes Štvanici, jo, tak to je prostě nejkrásnější místo v Praze, kde ještě můžete dneska něco dělat a doufám, že to tak bude do budoucna. My jsme se tam zrovna teď se tam potkáváme s mistrovstvím světa v lezení, to je dost veliký prostor a ještě je tam pořád kus veliký louky pro lidi, kteří přijdou jen tak si sednout, udělat si tam nějaký grill a tak dále. To je prostě luxusní, krásný prostor a pro nás je to zásadní, protože jednak jsme vidět a za druhý jsme zase obejmutý tou řekou, to je náš svět, že od roku 2000, kdy jsme postavili Loď tajemství, takže já jsem úplně nadšený a myslím, že to sluší i tomu ostrovu, že se tam prostě lidi můžou jít za kulturou nebo za sportem, to je jedno.
0: To já s váma souhlasím, protože přes Lávku jezdím téměř každý den na kole a když jsem tam viděl, že tam stavíte to divoto, tak jsem měl velkou radost, že to bude mně blíž.
1: No, trochu. My se snažíme jít divákům napřed a nečekat na vás v divadlech, ale postavit se vám trošku do cesty, i když tady nikomu nepřekážíme, doufám.
0: Rozumím. Váš festival začal v roce 2017. Dokázal byste popsat, jestli se nějak změnil a případně jak?
1: Myslím si, že se mění často od toho místa. My samozřejmě to místo je pro nás nějakou inspirací minimálně a prostě já to mám rád, když to místo samo o sobě vás nějakým způsobem inspiruje nebo s ním komunikujete. Pak je pravda, že máte nějaké technické požadavky, velikosti těch stanů. Festival často se tím vlastně byl ovlivněný, že jsme měli ty prostory daný. A my jsme, když jsme byli třeba na náplavce, tak jsme byli nahoře na tom jednom hřišti, dole jsme byli a na takový louce, tak tam jsme vybírali program podle toho, kam se vůbec vejdem. A, no ale myslím si, že zásadně úplně ne, máme malou změnu i v tom jako vyvedení toho festivalu, takže takovou řekl bych i novější energii, ale ty zásadní jako lidi a podporovatele, ty zůstávají stejný. No, myslím si, že se snažíme zůstat věrný tomu, co bych si přál nejvíc, aby jsme ukázali ten svět kumštu, já nechci říkat umění, i když by si to spousta věcí zasloužila, ale mě mi to blížší, protože je v tom velký kus řemesla to, co ty lidi dělají a umějí a to, co musí udělat pro to, aby se něco naučili v divadle, v hudbě, v cirkuse, to je jedno. Takže já čemu ale bych rád zůstal věrnej a snažím se prostě postavit ten festival tak, aby právě lidi viděli výjimečné věci, které nemusí být prvoplánově atraktivní pro všechny, ale mým cílem je ukázat, že tenhle ten svět je nesmírně pestrý, že ty lidi pracují s fantazí, se svou dovedností a snažím se ten program stavět tak, aby to nebylo jenom o novém cirkuse nebo jenom o divadle a jiných žánrech, ale aby to především se snažím přivést věci, které jsou prostě originální, mají vysokou kvalitu, úroveň toho, ať už je to, jak říkám, divadlo nebo nový cirkus a jsou různorodý. A nebo třeba loutky, nebo cokoliv. Prostě letos máme výstavu Imaginarium, to se vyloženě opírá o ten náš svět, z kterého my jsme s bráchou vyrostli a to je, řekněme, v uvozovkách loutkový divadlo, i když jsou to třeba velký projekty, tak to je hravá, interaktivní, nádherná výstava plná takového toho klasického divadelnictví, scénografie, loutek, kulis a vedle toho hrajeme třeba Ptačí sněm, který se už opírá třeba o práci s tou novou technologií. To je souběh, já nevím, akce herecký, taneční s velkým obrazem, s animacema. A vedle toho máme malinký představení, který zase 10 lidí se dívá do takového světa úplně uzavřeného na takový jako opravdu intimní loutkový divadýlko. A pak máme velkou věc, kde lidi lítají vzduchem a nebo toho Francouze Boris Gibe, který je velmi originální a abych řekl, kluk, který se nebojí svou cestou, tak já to říkám možná ze široka, ale já se prostě snažím postavit ten program tak, aby třeba ne každej si prostě půjde na všechno, ale aby si tam lidi našli svoje, ale hlavně, jak říkám, ctím, když něco, někdo jde svou cestou, je originální a nebojí se toho.
0: Jste zmínil Ptačí směm, což je takový páteřní představení tohohle festivalu. A vy jste s ním byli teďka rok na cestách. To znamená, že jste ho nějakým způsobem na těch cestách vypilovali a teďka bude teda úplně podle vašich představ, nebo prostě je to vždycky jako součást nějakého procesu?
1: No, vždycky je to součást procesu. Já říkám, minimálně 40-50 představení musíme odehrát, aby jsme ne nějak zásadně, to se nezmění, málo kdy se to mění zásadně, ale dokážete z reakcí lidí, ale samozřejmě vy to cítíte taky, doladit věci, často přeházet, vyhodit scény, vytvořit nový a hlavně dostanete nějaký rytmus, nějaký přesný rytmus, ten timing takzvaný. Ale to nebylo všechno. My jsme udělali jednu velikou změnu. Na začátku, když jsme přijeli do té Francie, já jsem si všechno připravil už tady v Čechách, kde jsme rozjeli tu první velkou sérii na podzim roku 24. A loni jsme opravdu vyrazili, asi půl roku jsme cestovali po Francii a Belgii. Odehráli jsme asi na 7 místech, tak jednak jsme se naučili stavět a bourat ten stán. Ono je to teda pořád dost práce, to vozí 5 kamionů a staví se to 5,5 dne a boura se to 3,5 dne se, jak říkám, to loutkový divadýko se nám vymklo z rukou, ale já jsem rád, my jsme díky takový velkorysýmu člověku, investorovi vlastně mohli si dopřát prostor, který jsme chtěli původně, hlavně pro toto představení, ale samozřejmě do budoucna nám bude sloužit i na jiný akce a jiný představení, ale jiný aktivity, ale byl postavený pro tohle představení, kde jsme chtěli pracovat s tím velkým obrazem, takže je to takový dom, takový skoro chrám obrovský, velmi jako specifická stavba. No a my jsme se vrátili, my jsme vlastně, já jsem odjížděl z Prahy, tenkrát věděl jsem, že který věci nefungují, co je třeba předělat a co se nám už nepovedlo doladit tady. Myslím si, že se vracíme s představením, za který já už jako s tím jsem spokojený. Jsou tam 3 taky noví tanečníci, nějaký nový scény, i v té dekoraci jsou změny, takže za mě to jako prokouklo.
0: My tady samozřejmě nestihneme vyjmenovat všechny položky toho programu, ale kdybyste měl vy sám za sebe nám třeba 1-2 představení představit nějak trošku podrobněji, o co tam jde a co na něm vlastně vyvobdivujete, že jste ho zařadil do programu.
1: No já bych jenom rád strašně pozval lidi na tu výstavu Imaginarium, která je otevřená téměř od rána nebo od 9 hodin do večera. To můžou kdokoliv projde ostrovem nebo půjde na něco přijít trošku dřív a podívat se tam, protože to fakt stojí za to. Je to krásně udělaný, hlavně pro děcka. Můžou tam některé děti tam trávit hodiny prostě, protože si je tam s čím si hrát a na co koukat. Ale za sebe, no jako, já zase se budu opakovat, ale já bych asi největší, co jako já jsem za to vděčný, že pořád jsou lidi, kteří se zavřou a třeba 3 roky pracují na něčem novým. Včetně toho, že si postaví nový prostor, vymyslej si to, tam je kluk a jsou to originální lidi, kteří, jak to říct, jsou to velký performeři a často jdete z představení a vidíte třeba i dobrou věc a bavíte se a potom byste ty lidi někde potkal a nepoznáte. Prostě vy si všímáte třeba toho tvaru nebo těch jejich výkonů. A tady to je kluk, který prostě si ho nemůžete nevšimnout. To je opravdu velká osobnost. Ten Boris Gibe, to je Anatomy du plaisir. To je představení, není to dlouhý, je to pro asi 100 lidí takový jako v něčem intimní a ten kluk opravdu jde svou cestou, velký originál. No a pak si myslím, že takový pro velký publikum a pro všechny je Petit Brat, který už taky vracejí po druhý na arénu a budou dělat takový venkovní show, kde se opírají především o tu vzdušnou akrobaci a je to takový western, alá western a je to vtipný a je tam dost prostoru pro všechny. Ten Boris, ten tady taky byl už na aréně kdysi, měl takový zajímavý prostor, kde lidi seděli v kruhu takhle jako vstoupali po takovým prostě do výšky, dívali se do takového sudu a bylo to taky jako neskutečně originální. Jak říkám, já dávám těmhle věcem přednost, protože těch lidí, kteří se nebojí vykročit z toho komfortu, z toho standardu, nekalkulujou, aby na to lidi za každou cenu šli, tak těch je málo.
0: Ten festival vlastně trvá docela dlouho, je od 4. června do 25. června. Takže ten program je určitě, určitě dost nabitej. A já jsem si říkal, než jste přišel, že vlastně kdybych měl někomu popsat vaše divadlo nebo vaše aktivity jedním slovem, tak pro mě je to hravost, jo. A tak jsem se chtěl zeptat, jak vy si tuhle hravost dokážete udržovat pořád. Protože tak já to vnímám, i když třeba s váma vidím někde nějaký rozhovor, když vidím vizuál těch věcí a vlastně všechny ty aktivity, které vy se svým divadlem a s bratrem děláte, tak prostě ta hravost je podle mě naprosto klíčová věc.
1: No já bych řekl, jo, mě to se mi líbí a to je hezký, děkuju za to. A já bych řekl, ještě kdybych měl jedno slovo říct, tak řeknu dobrodružství. Prostě pro nás každý náš projekt je velkým dobrodružstvím, žijeme s ním nejenom při té přípravě třeba 2-3 roky, ale pak se snažíme s ním prostě žít pár let, aby to mělo smysl vůbec ty velké věci dělat. A musíte to mít rád, musíte to chtít dělat, nesmíte to dělat za každou cenu, si myslím, kor v tomhle světě. Ono to je zajímavý, prostě ten divák, jako by si můžete myslet, že ono to, jako, no, on to nějak zahrajete a on to neuvidí, ale já myslím, že to vidí. Vidí takhle, vidí to, že ten tým je, drží spolu, že ten tým má nějaký nadšení, jo. Je tam určitá energie, kterou vy tím to představení zásadně nezměníte, ale myslím si, že proto taky lidi chodějí do divadel nebo na to živý takzvaný umění, protože tenhle ten efekt tam prostě může být. On bohužel tam třeba není vždycky a to si myslím, že je skoro škoda, jo, protože tak světu je málo jinak, samozřejmě každý má dneska velkou televizi a tam vidíte taky struhující věci, jo, takže já jsem pro, ať lidi, kdo to dělají, ať to dělají prostě rádi samozřejmě, ale ať to dělají taky pořádně a to, co, to je taky to, co mě fascinuje, že jsou to velký profíci, ty věci, které já zvu, tak prostě jsou často opravdu opřený o to, že ty lidi jsou pracovitý, dělají na tom, není to ošizený, takhle to chci říct, protože někdy si možná někdo může myslet, jo, to nějak, on to divák nevidí, to je přece divadlo. Není. Prostě dnešní doba je taková, že lidi se dívají na všechno, na detail, chtějí se bavit. Nemyslím, že se chtějí se smát, chtějí se prostě, chtějí mít zážitek. A to s tím souvisí všechno, všechno, co vidějí, co slyšejí, ale nemusí se to dotknout, jako že to třeba není jejich šále kávy, ale vidějí takzvaně, když je to ošizený, to si myslím, že každý pozná, každý, kdo dělá trošku nějaký řemeslo, cokoliv.
0: Petře, bohužel jsme na konci rozhovoru. Mohli bychom si, nebo já bych si s vámi rád povídat samozřejmě mnohem díl, ale musíme končit. Pojďte to divákům nějak shrnout, nebo teda respektive posluchačům Radia 1 nějak shrnout i v nějakých praktických informacích.
1: Jo, já bych řekl, možná vás trošku doplnil, my začínáme hrát zítra, Ptačí sněm, 4. Ten festival na plný pecky se rozběhne 9. června, poběžíme potom všechno pojede do toho 25. Tak výstava je otevřená každý den, Imaginárium, mimochodem jsem se dozvěděl dneska, že dostal, to dělal hlavně brácha s těm výtvarníkem a nějakou cenu za krásnou knížku o této výstavě. Takže
0: tak to gratulujem, to je krásný. No,
1: děkuju, ještě jsem z bráchy se ráno ptal, on o tom taky nevěděl, ale to nás strašně těší. A fakt říkám, ale já říkám vždycky, přijďte prostě na ten ostrov, klidně i kdybyste tam byli ze stanu na vás po nějaký zvuky, hudby, atmosféry, po prostě se budou linout, dejte si pivko nebo něco, občerstvení tam je všechno a buďte tam a pak, když budete mít chuť, tak na něco běžte, ale i tak vám tam bude snad hezky.
0: No je to festival, krásný festival na krásném místě a já přeju, ať se vydaří a doufám, že se tam uvidíme.
1: A všechno je na aréně, na našich stránkách Aréna.
0: Děkuju za rozhovor.
1: Já moc děkuju, díky.

tak určitě ještě jednou doporučuji návštěvu festivalu Arena, který začne 4., tedy zítra, a potrvá do 25. června na ostrově Štvanice. A my jsme si pod rozhovorem s Petrem Formanem hráli Buriel, Boys and From Above a Kevina Abstracta, What Should I Do, a teď už to jsou domácí Noisy Pots a jejich tanec.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levanduloveudolí.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
11: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
12: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
15: Reklama na Radio 1.

Dohrála nám Sylvie Kroisch a titulní skladba z jeho 2 roky starého alba Comic Trip. A Sylvie Kroisch je samozřejmě belgická umělkyně, stejně jako Jay Bernard. Dáme si jeho starší skladbu z jeho prvního alba, která se jmenuje On Fire. A je to jenom takové čekání na nový single Jay Bernarda, který vyjde 11. června. Za chviličku také novinky ve Velké sedmě Rádia 1.

0: nádoj.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: A já jsem pro dnešek z Velké sedmi vybral Pivoňku a její píseň Ve třetím patře. Chci si

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece, rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno, se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, snět jsem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alfonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Ve 14 hodin a 45 minut nám dohrála kapela Loma a jejich skladba How It Starts z desky How Will I Live Without a Body, které vyšlo v roce 2024. A o rok později, tedy v roce 2025, vydala Lucy Dacus svoje album Forever is a Feeling a my si z ní zahrajeme píseň Ankles.

Lucy Dacus končí a stejně tak končí moje směna. Uslyšíte ode mě ještě dvě písně. První z nich je od Mi Folik, jmenuje se Get Out of My House a vyšla na jejím albu Roach v roce 2023. A úplně poslední píseň bude od Nilüfer Yanhi a jmenuje se Midnight Sun. Právě jsem dopsal tracklist, takže si ho můžete prohlédnout na stránkách Rádia 1. Mějte se moc hezky, užijte si odpoledne s Josefem Hradilkem. A uslyšíme se zase brzy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz. Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
7: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
8: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
7: Takže tak.
8: Volejte AAA Auto 800 110 800.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
12: Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Zdar, tak co včera?
17: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
16: A přes co máš televizi?
17: No normálně, přes anténu.
16: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
17: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
16: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
18: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
19: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
20: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
19: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
20: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
21: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza, Orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Poznáváte to?
15: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
14: Ale s tím bude konec.
15: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
14: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
15: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
14: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
15: Děkujeme za trpělivost.
14: Vaše hlavní město Praha.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
16: Reklama na Radio 1.

Krásné středeční odpoledne vám ze studia Rádia 1 přeje dnes poněkud výjimečně Josef Hradílek. Obvykle vysílám spíš ráno, každé druhé pondělí od 6 do 9 hodin. Ale počínaje příštím týdnem, budu v tento čas vysílat pravidelně každou lichou středu od 15 do 18 hodin. Takže se tady budeme potkávat pravidelně v tento čas, na což se velmi těším.

No, mám pro vás připravenou řadu novinek i starších věcí a samý dobrý věci podle mě, tak myslím, že se máme na co těšit. Tohle je James Kay, Doom Bikini. James Kay hrála na 35. narozeninách Rádia 1 před pár měsíci. A ještě před reklamou zazněl Triky, který zahraje v Praze v klubu Meat Factory tuto neděli 7.

Padl tady v chatu dotaz, zdali Klára končí v Rádiu 1, tak není to tak, Klára bude vysílat opět každou druhou středu od 15 do 18, ale každou lichou středu, já beru tu každou druhou středu. Takže tohle bude obvyklý slot Kláry, kterou dnes zaskakuji. A příští týden bude můj pravidelný slot. Června se to takom trošku promíchalo v rádiu jedna, na Rádiu 1 ten všednodenní line-up poněkud personální škatulata. Nemám přehled o tom, kdo všechno, kam se přesunul, ale věřím, že si všichni časem zvykneme, že to sedne hezky.

Právě nám dohrál Baby Echo Ivy, ještě předtím britský poněkud tajemný rapper, který si říká Lancer, a jeho letošní single s názvem Cry. A tohle už je projekt Kiss Facility, za kterým stojí producent Sega Bodega a jeho partnerka egyptská zpěvačka, songwriterka Maya Al-Khateri. Letos vydali své debutové album s názvem Chazna, které je kompletní v arabštině. A tohle single s názvem Plasma.

0: Reklama Rádia 1.
1: Popmese 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
4: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
3: Takže tak.
4: Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. Tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
10: Děkuju!
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Rodinný den na výstavišti.
14: To je odpoledne plné zábavy,
11: hudby,
14: sportu
11: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
14: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
11: Čekají vás workshopy,
14: sportovní aktivity,
11: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
14: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
11: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
14: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
19: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byl Wiki, jedna z nejvýraznějších postav New Yorkského undergroundového rapu. A teď si dáme jeho kamarádku a kolegyně, dá se říct, královnu New Yorkského rapu, Princess Nokia, a její průlomový single s názvem Tomboy z roku 2017. No a Princess Nokia vystoupí příští týden 8. června v Praze v klubu Lucerna Music Bar.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I v tomto týdnu jsme pro vás připravili 5 soutěžních novinek. Nejprve pařížský projekt eBay a novinka z jejich nadcházejícího alba Asset. Představili se také londýnské trio Mary in the Junkyard. Ti chystají svoje debutové album v červenci. Single se jmenuje New Muscles. Debutové album ohlásila také manchesterská čtveřice Westside Cowboy. Tady je skladba Kickstones The Boys.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert americké reperky a skladatelky Princess Nokia, která vystoupí 8. června v Lucerna Music Baru.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jirin Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Hitparádě můžete taky hlasovat pro letošní novinku amerického hudebníka, kytaristy, zpěváka Kurta Vile, Chance to Bleed. No a skvělá zpráva je, že Kurt Vile a jeho kapela The Violators vystoupí v Praze v rámci turné k jeho nadcházejícímu novému albu. A zahrajou 2. září v prostorách Archi Plus.

Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, právě odbylo 16:15 hodin, čtvrt na pět. To znamená, že nastal čas na další dávku dnešního kulturního servisu. Podíváme se teď na koncerty, tančírny, divadla, filmy a ostatní. Co nás dnes čeká v sekci koncertů? V Kaštanu scéna Unijazzu 20:00, Phil Schoenfeld and Southern Cross. Rock Café 20:00, Moody, The Mute, The Prorok. V Jazz Doku ve 21:00, Jakub Zitko a Orfaník Orchestra featuring Aneta Langerová a Dorota Bárová. V klubu Fuchs 2, Sanctuary, Morvan, Robovi Trotoára. V Energy Pubu v Rígrových sadech od 7:30, Vohnouti. Cargo Gallery 20:00, Jam 26, Našrot, Slad, Rány těla. No a na co dnes můžete zajít do kina? V Městské knihovně v Praze v 19:00, Co nám zbylo z lásky. V Edison Film Hub 16:00, Andělské vejce. V kině Pilotů 18:30, Co nám zbylo z lásky a ve 20:30, Ďábel nosí Pradu 2. Kyně Dlabačov 18:00, Raději zešílet v divočině a ve 20:00, Mrtvý muž. V kyně Světozor 20:00, Velký Marty. V Bio Oko 20:30, Zkrátka léto. A v kyně Přítomnost dávají ve 20:30, Backrooms. No kam a na co můžete zajít do divadla? Dneska v divadle D21 19:30, Spalovač Mrtvol. Divadlo v Dlouhé 19:00, Don Juan a já. Divadlo X10 19:30, Kniha krve. Divadlo v Řeznické 19:30, Monstrum. Divadlo v Celetné 19:30, Večeře s přáteli. V klubovně Kašpar 19:30, Slovácko sa nesudí. V divadle Minor 18:00, Rodinný trenažér. Divadle Bravo 19:00, The Losers, Losers Cirque Company. No a pak tu máme sekci ostatní, kde jsou tři položky. Městská knihovna v Praze 19:00, proč jsme v nejhorší bezpečnostní situaci od vzniku ČR. Čítárna Unijazz 18:00, Unijazz Open, šachový turnaj. A v kampusu Hybernská v 19:00 HIP 4 čítárna uvedení Revy prostor 125. No a pokud budete spíš dneska večer naladěný na Rádio 1, tak v 18:00 se můžete těšit na pořad Spammers, v 19 hodin CD nonstop, tentokrát s albem od Somny Home, a v 21:00 Zátiší a ve 22:00 Soundbomb. Tak to je z dnešního kulturního servisu vše. Pokračujeme dál v pouštění písniček, nových i starých. A kromě písniček vás, no nás 17:00 čeká rozhovor s kapelou Piráti 44, kteří se vracejí s novým albem 101. Tak zůstaňte se mnou a jedeme dál. Mějte se zatím hezky.

Právě nám dohrála novinka od americké R&B zpěvačky Kelly Idea One. Kelly chystá nové album, které by mělo být, myslím, v červnu nebo v červenci. A teď už se podíváme do Londýna. Lord Tusk a MC James Messiah, Might Be The One.

0: Reklama Rádia 1.
1: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Modernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Když je 8. deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
4: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Prahem dohrála novinka od toronského elektronického producenta, který se říká Lukman, I Guess We Don't Have a Choice, z jeho nového alba SD3. A tohle už je dánsko-íránská hudebnice Melody Ghazal, In My Room.

Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Právě nám dohrála tuzemská novinka od zlínského hudebníka, který se jmenuje Čaba Laciga, a song s názvem Prima Love z jeho stejnojmenného nového alba. Pro mě osobně jeden z nejčích tuzemských objevů za posledních měsíců, za posledních x měsíců, nedokážu říct kolik. Čaba Laciga, doporučuji sledovat. No a tohle už jsou Current Joys Kids. Current Joys můžeme vidět live letos na brněnském festivalu Popmese. První srpnový víkend.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Halo, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
4: Volaný účastník není dostupný.
3: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
10: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
9: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
11: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahoma Switch. A věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
14: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
15: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
14: Takže tak.
15: Volejte AAA Auto 800 110 800.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
16: Řekni to všem.
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
20: Reklama na Radio 1.

0: Tak vážené posluchačky, vážení posluchači, Rádia 1 před chvílí odbyla 5. hodina. Jak jsme již dříve avizovali, nás v tuto chvíli čeká rozhovor se Slávkem Hamaďákem z kapely Piráti 44, aby nám něco pověděl o chystaném novém projektu. Před chvílí nám dohráli The Dirty Columns, Liars, vlastně taky takový comeback po 16 letech a my tady máme, nás teď čeká tuzemský comeback právě kapely Piráti 44, která se vlastně ozývá téměř po
1: 150 letech.
0: Po 150 letech, ale spíš těch 30, ne? Tak jo, si to správně počítám.
1: Jo, úplně skoro, přesně to
0: no, sedí, tak, no. Tak tě tu, Slávku, vítám u nás ve studiu.
1: Jo, děkuju.
0: A já přečtu takový krátký jenom jako info o tom, o čem se budeme bavit. Alternativně rocková skupina Piráti 44 se po delší době vrací s novým autorským albem 101. Prvním zveřejněným singlem je skladba Pod hladinou řeky, která oficiálně vyšla 25. května a ve stejný den kapela spustila na platformě Hit crowdfundingovou kampaň na podporu vydání již dokončeného alba, které vyjde tedy 9. června, je to tak?
1: Je to tak,
0: Jo.
1: Máme to v plánu. Tak
0: super, no a já teda na úvod se zeptám, možná by bylo fajn, aby ses nějak jako představil tak jako ve zkratce projekt Piráti 44, já vím, že máte na kontě 3 alba, které vyšly všechny v 90. To poslední v roce 96 a vlastně od té doby
1: to si nikdo nepamatuje, v podstatě to ani já, jo, takže...
0: Ale věřím, že některý z posluchačů určitě jako jo, že vlastně, jo, myslím si, možný. Že nás poslouchají lidi, co jako byli aktivní posluchači i hudebníci v 90. 80. letech, takže...
1: Jo, to je fajn, to bylo, ale kdyby se dožili toho velký leta, ty 90. takže...
0: Tak kdyby se chtěl nějak jako připomenout teda, nebo dát o sobě vědět lidem, kteří třeba to nezažili, vlastně
1: ty 90.
0: No, ne celý 90. ale vlastně o čem jste vy, nebo ten projekt Piráti 44, co?
1: Ta kapela,
0: co máte za sebou?
1: Ta kapela vznikla na Terskách kapely Piráti, která vznikla v roce 1988. My jsme vydali nějaký dva demosnímky, potom se zaplať pámbu, zlomil režim, komouši šli od válu a ty nahrávky mohly vyjít oficiálně. Ale vyšly v době, kdy už jsme se rozpadli, už tam bylo nějaký takový vnitřní pnutí a tak jsme se rozštěpili na dvě kapely. Já jsem k těm Pirátům přirazil ty dvě čtyřky, nahráli jsme 3 alba v těch 90. a pak jsme se taky rozpadli a já jsem produkoval potom takový různý věci, vymýšlel jsem projekty, takový třeba Satellite Cannibal, Coolers, Enter a pak jsem měl ještě takový autorský projekt Escamoter a Echo Orchestr. A všechny tyhle ty projekty mají za sebou nějaký alba, takže jsem se jakože nenudil, no ale v nějaký době teď v roce 2022 asi a tak jsem si říkal, sakra práce, koupil jsem si novou kytaru, koupil jsem si nový pedalboard, to jsem nikdy neměl, jo, do té doby. A tak jsem začal experimentovat s těma krabičkama a začal se mi to líbit, i ten ostrý zvuk a samozřejmě se zhoršovala ta doba a politická situace. Já jsem ten člověk, takový ten boomer postižený tím, že mám ten přesah, že jsem rozkročený, takže vím, jaký to tady bylo za Komančů a jaký to je dneska, jak skvělý to je dneska, jak dneska každý, kdo chce tvořit, tak může svobodně tvořit, může to svobodně propagovat a v podstatě pokud tomu věří, investovat do toho peníze a tak dále, což za Komančů nešlo. Já ještě jsme měli kapelu, tak jsme museli dělat přehrávky, naše texty schvalovala ideová komise. Jo? Při přehrávkách jsem musel odpovědět, kdo je předseda komunistické strany Československého. Čili takovýhle hrůzy museli jsme mít zřizovatele, abychom mohli vůbec jako vystoupit.
0: Pro mě osobně úplně, jako ne, já jsem to nezažil, že? Mě to úplně nepředstavitelný.
1: A... Přesně tak. Jako, jo? A tak já to vlastně mám potřebu pořád říkat, protože dneska mám pocit, že se plíživě zase do té společnosti jako vkrádá ten takový ten bolševický sentiment a nostalgie prolhaná a taková jako zvláštní postfaktická doba, že opravdu lež se je v médiích a jako lidi, politici, jako lžou úplně bezkrupulózně, jako že teda jako my lžeme, tak nám dokažte, že nelžeme. Jo, takže příšerný. A já si myslím, že je teďka dobrý na nás takový ty starý páky, abychom řekli, jak to tenkrát bylo a pořád jsme to připomínali. A já mám takový periody, kdy se vracím k nějakým knížkám ve svém životě, čtu je po druhý, po třetí a přečetl jsem si, když Rusáci vtrhli na Ukrajinu, tak jsem si přečet znovu Orwella, a když jsem potom vlastně viděl, jak se to tady vyvíjí, no to je vlastně pořád jako nadčasová věc ta nevypovídá jenom o nějaký době, kdy to vyšlo v nějakých těch 50. letech, ale vlastně já najednou vidím všechny ty věci, že to je klidně možný i teď, jo, takže jsem to album pojmenoval 101, je tam i titulní píseň 101 a to byla místnost v tom románu, to je vlastně ta místnost 101, to je taková mučírna ministerstva lásky, to bylo ministerstvo vnitra tam a mučírna, kde velký bratr převychovával ty neposlušné lidi a mělo to dvě dveře a těma druhýma dveřma odcházeli už ty lidi s tím vymitým mozkem a s tím, že milujou velkýho bratra, jo. Takže pozor na to, jo, tady. Jo.
0: Jasně, no to je zajímavý. No, takže jakoby kromě nějakého jako kreativního přetlaku za tím comebackem tvým nebo toho projektu je nějaká jako, potřeba se politicky jako vyjádřit nebo
1: jako politicky, ano, politicky
0: nebo
1: v podstatě
0: ideově.
1: Taky jasně,
0: no, občansky.
1: Občansky přesně tak, jasně. Jako jsem normální občan, spousta lidí tady jako se vyjadřuje, že jako muzikanti, herci, umělci mají držet klapačku a a to je přece jako nesmysl. Já jsem normální občan, jako truhlář, jako jakýkoliv jiný člověk a já přece mám taky, platím daně, jo, přispívám do systému, takže já mám právo, jako každý, kdokoliv.
0: Jasně, jsi v nějakém váku prostě.
1: Přesně, jako, že se vyjádřit k tomu, že co se mi nelíbí tady, jo. Zaplať pánbůh, ještě tady máme tady pořád demokracii, takže super, ale není to zadarmo.
0: No, jasně.
1: Musíme na barikády občas.
0: Jo, já s tím souhlasím, jako já osobně taky jako razím to, že vlastně hudba podle mě nemůže být jako apolitická, nebo jako může, ale jako prostě život jako takový je sám o sobě politický, takže všechno, co děláme nějakým způsobem
1: je... Jo, to nejsou udělený věci, že jo?
0: No.
1: Prostě všechno souvisí se všechno,
0: no.
1: Takže nepochybně.
0: No, tak na tom se shodneme, to je dobrý.
1: A jsem rád.
0: taky. A chtěl jsem se ptat, ty seš vlastně jako autor všech skladeb, jako ten projekt Piráti 44, seš to jenom ty momentálně, nebo je to kapela?
1: No takhle, jako jsem to já, ten člověk, který to jako napsal a musel jsem jako zorganizovat si to nahrání, čili vytvořil jsem, skoro jsem do studia, vytvořil jsem nějaký demosnímky, ty demosnímky vznikaly tak, že jsem v rámci MIDI klávesnice programoval basu, nahrával basu, nějaký smyčky a tak dále, a pak jsem požádal jednou kámoše, Adama Vychodila, to je bubeník, který hraje třeba Zevhard, anebo hraje taky Sleny, myslím. Jo. Výborný bubeník, studovali v Anglii tyhle věci. A on vlastně hrál v Enteru, v kapele, kterou jsem kdysi produkoval. Takže jsem říkal, hele, pojďme to vyzkoušet, nahrál bychom to. On říkal, OK. A takhle vlastně jsem to začal na základě těch demosnímků tomu dávat nějaký život, no, těm skladbám.
0: Jo. A dřív Piráti 44 měli nějakou stálou sestavu?
1: Jo, v těch 90. 100%.
0: Jo, ale s těma lidma už jako vlastně ty tohle nejsou součástí toho návratu, nebo?
1: Nejsou, přestože jsem oslovil pár kámoši, ale prostě doba už je jiná.
0: No jasně, už je to dlouhá doba, no. Jako
1: je to tak a každý už má prostě jiný životní priority, takže ne každý mu se chce prostě znovu se ponořit do toho šíleného kolotoče.
0: Jasně.
1: Jo, takže je v pořádku, no.
0: No a taky mě zajímá, zhruba za 2 minutky bych si pustil teda nějakou píseň, jasně. Pustil bych si asi ten single, co vyšel Pod hladinou řeky, který dokonce je nasazený do Velký 7 Rádia 1, pro který můžou posluchači hlasovat, ale ještě předtím, než se to pustíme, bych se rád zeptal, co jako hudební inspirace vnímáš, nebo za těch 30 let, že ta hudba se samozřejmě strašně jako vyvinula a čerpáš z nějakých stejných zdrojů inspirace, nebo posloucháš nové věci, nebo snažíš se poslouchat nové věci?
1: No, takhle. Já jsem vlastně profesně i v těch 90. letech až někdy do roku 2005, tak jsem se pohyboval v rádiích, nejdřív jako šéf programu v jedné privátní stanici věci, a pak jsem 10 let dělal hudebního dramaturga v Českém rozhlase, takže jsem jako tu hudbu nasával.
0: No,
1: někdy v roce 2005 jsem cítil, že už jsem prostě vyhaslej, jo, jak kladenský hutě, a musel jsem prostě změnit. Zaměstnání, založil jsem nějaký firmy, takže jsem od té doby jako dělám si takový jako svůj biznes, který mě živí, a nemám už tolik času na to sledovat. Takže Absolutně, nejsem schopen říct, jako co dneska, a pojmenovat nějaký styl a žánry. Občas se mi něco dostane skrz mý děti, nicméně si myslím, že technologicky, jak to vnímám a jak jsem to teď zaznamenal, se to strašně posunulo. My jsme museli nahrávat do pásu, všechno jsme to museli umět, nedalo se stříhat, ani kontrol copy, kontrol V, jo, takže všechno muselo být. Dneska to je technologicky úplně jinde, ale není to jednodušší. Jo. Zase jako, jak jsou k dispozici všechny ty pluginy, všechny procesory a tak dále, tak to těm lidem taky zamotá hlavu.
0: No vlastně, jako těch možností je vlastně nekonečně mnoho a je to...
1: A to je vlastně
0: důležitý. Tím zavalený vlastně. No.
1: Jo. A tam je vlastně strašně důležitý, aby někdo, kdo tu nahrávku jako tvoří nebo kdo to píše, tak aby měl nějakou, aby viděl trochu za roh a měl nějakou jasnější vizi o tom, jak ta nahrávka má znít. Jo. Protože přijít do studia a nechat si to třeba smíchat a nějak, hele, udělejte to, kud si tady to je tak tohle jsem nikdy nedělal. Já jsem potřeboval být v každém tom kroku toho procesu u toho a říkat si, jako, jak to chci, protože měl jsem pocit, že mám vždycky tu představu o tom, jak by to mělo znít. Neříkám, že to bylo vždycky, že to je dobře, jo, ale takhle a takhle mě to i bavilo, jo, mít to všechno pod kontrolou.
0: No jasně, chápu. Super. No, za 15 vteřin končí jedna skladba, tak potom si můžeme, nebo teď si můžeme rovnou pustit teda váš, nebo tvůj novej single Piráti 44 pod hladinou řeky. Pojďme na to.

0: Tak, to byly Piráti 44 pod hladinou řeky, nový single z nadcházející desky, která vyjde 9.6. Tady s náma ve studiu je Slávek Hamaďák.
1: 9. září,
0: ježišmarja, tak to jsem špatně pochopil, to se omlouvám, to jsem teda, to dezinformoval, takže to ještě musím, pár měsíců zbyt, ještě čas.
2: Musí opustit frontu,
0: z
2: kalendáře.
0: No s námi ve studiu je tu Slávek Hamaďák, autor, frontman, kytarista, zpěvák projektu, no kapely Piráti 44, povídáme se s ním teda o té nové desce. Tak ty si říkal, tak to je první single teda pod hladinou řeky a ty si tady mimo éter zmiňoval, že k tomu vyšel i klip už. Je to tak? A kde ho tak můžou lidi najít?
1: Normálně na YouTube. Piráti 44 mají svůj profil, mají na YouTube, na Facebooku, na Instagramu a takže kdo zadá pod hladinou řeky Piráti 44, takže ten videoklip najdou. Možná jenom, tak jsme se tady bavili mimo červenou, jestli to je zajímavý. Já jsem si vlastně ten klip vytvořil v AI, Runway ML, a asi za 16 hodin. A jenom jsem ho pak poslal kamarádovi, aby ho dobarvil, protože to tam nešlo. A jenom chci říct, že to jsou dneska ty technologie, že to je strašná paráda, protože ti umožňují, pokud máš nějaký tvůrčí myšlenky a chceš je realizovat, tak dneska se ty cesty zkrátily strašně. A koho to baví, tak si myslím, že může tvořit a že to fakt požehnaná doba. Takže kdo má chuť a nechce se vymlouvat, tak tomu ten čas věnuje a chce ty svý myšlenky, které třeba bude ventilovat prostřednictvím nějaký muziky nebo jakéhokoliv jiného umění, tak je to prostě skvělá věc.
0: Jo, to je osvěžující slyšet takovýhle jako pozitivní přístup k tomu, no, že vlastně většinou, že se na tebe dostává z médií a jako z veřejné sféry, jako spíš ten strach z toho, jak nás ta AI pohltí, a tak já sám moc nevím, jak se k tomu stavět, jsem k tomu takový jako ostražitý, ale je pro mě jako zajímavý a inspirativní, jak o tom mluvíš ty.
1: Já samozřejmě mluvím z téhletý individuální zkušenosti. Pokud někdo o tom mluví, jakože AI v rámci globálního světa, že jí svěříme úplně všechno, jakože cirkulaci vody a všeho bude ovládat, tak možná ten strach je oprávněný. Jo, to já nemůžu posoudit.
0: Jasně.
1: Takže do toho se pouštět nebudu.
0: Jasně, jasně. No, zbývá nám posledních pár minut, tak já bych se rád zeptal asi na závěr, jaký jsou teda další plány po tom, co to album vyjde, a pak ještě teda bych se rád zeptal na tu hit crowdfundingovou kampaň, tak jestli bys to nějak, mě zajímal třeba, jestli budete, jestli plánujete po release alba nějaký koncerty nebo tour, a jak to případně teda, kde si můžou lidi najít informace a tak podobně.
1: No, samozřejmě sestavit kapelu je strašně těžký, chci to zkušebno, chci to čas všech těch lidí, sehnat ty lidi a chtít po nich, aby to nějak naskoušeli a říct jim, jo, tak pojďme to naskoušet a pojedeme nějaký turné a nepojedete to za párek a za pivo nebo za limonádu, ale bude to nějak, jo, a tohleto já neumím a ani jako v podstatě začínáme z nuly, nic, jako koho zajímá nějaká historie, já to chápu, svět je trochu jinde, i ten hudební dneska těch nahrávek a je to skvělý, je dostupný, takže čertvem nějakou takovouhle kapelu, která svým způsobem vylezla z hrobu, ale pokud by potom jako se objevilo, že je nějaká chuť i ze strany těch ostatních kluků, kteří se na tom podíleli, tak proč nemůžeme o tom uvažovat. Ale já teď, kam vidím, tak je toho 9.9. Do té doby ještě vytvoříme nějaký další klipy k těm jednotlivým písničkám a chci to vlastně šířit po internetu, protože to je skvělá platforma internet, jo, pro to šíření a tak. Takže to jsou takový asi nejbližší plány a taky vylíst na barikádu a mluvit o tom, že svoboda není zadarmo, že ji musíme prostě bránit, to je strašně důležité.
0: Jo, to souhlasím. No, super. A ta crowdfundingová kampaň, kde se o tom můžou lidi dočíst, nebo kde se to můžou rozkliknout, co tam můžou vlastně
1: pískat? Je to hit.com a máme tam asi 9 odměn. Já jsem, jak prostě jsem do toho vstoupil, tak jsem samozřejmě měl nějaký naivní představy o tom, že dneska si ještě někdo kupuje nějaký nosiče, že to není jenom v té digitální formě všechno, ale je tam i LPčko a jsou tam nějaký odměny, kdy jejich součástí je i třeba LPčko z roku 92, který se dneska prodává třeba za 100, nevím, za 120 euro na nějakých burzách a tak dále, tak to tam je balíku, je to posledních 10, který já jsem vyhrabal ve skříni, jsou nehraný nový, no, nějaký trička a takovýhle věci, ale já jsem vlastně ten crowdfunding nemyslel jako dejte nám prachy, jdem to nahrát, o tom, když nám je nedáte, tak to nepojem nahrát, ale máme to nahraný, chceme to nahrát, uděláme to za všech okolností, protože to chceme udělat, ale ten crowdfunding je z toho důvodu, protože to chceme na vinylu, tak abychom získali představu o tom zhruba, kolik těch vinylů máme vylisovat, protože to není jak CDčku, který se vypálíš jako za 5 vteřin.
0: Jo?
1: Takže tohle, z toho důvodu, no, to vlastně, takže kdo chce LPčko. A pokud, a to LPčko bude v limitovaný nákladu, bude to gatefold, bude to docela výpravný plakát, taková samolepka, taky fotky tam budou, takže kdo má rád vinily a tak by to třeba mohlo zajímat.
0: Hezký, no. Hezký. No, myslím, že určitě jako, že se nějaký fanoušci prostě nosičů stopro najdou. No skvělý, tak jo. My se teda na závěr rozloučíme další ochutnávkou z toho nového alba. Je to píseň 101, která teda, pokud správně chápu, ještě nevyšla. Takže ne, tohle ne, bude vlastně světová premiéra.
1: Je to tak, je to ta titulní píseň a je to vlastně ta největší orvaloština.
0: Jo.
1: A je to jakási, jako jestli to může říct, taková fabulace vlastně vyšetřovatele a toho, té oběti. Jo? Takový jako dialog z kreslenýho hlasu a toho hlasu toho Vincenta Smise, který je tam ta hlavní mužská postava, no a tak je to to frázování tam není 101, ale 101, no.
0: Jo, jasně, jo. Dobrý, no tak jo, tak ještě jednou děkuju moc krát, že jsi k nám zavítal, byl to moc hezký rozhovor a přeju, ať se všechno povede tak, jak má, ať prostě vydaliska se vší parádou a ať to oslavíte ideálně i na koncertech živě s fanouškama a s kapelou a tak no, takže no,
1: díky
0: ať se daří.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
7: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, letos

0: na 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
3: Reklama na Radio 1.

Tak před chvíli nám dohrali New Yorkští Chanel Beats, jejich krásná věc s názvem Idea June. Když už máme ten červen. Ještě předtím mladý pražský rapper Dirty the Pressa, Skyline, jeho letošní single. No a tohle už je New Yorkský rapper, který si říká Mike, a věc s názvem Afro.

Právě nám dohrál slovenský objev Miaulau, kapela nebo projekt, za kterým stojí multiinstrumentalistka Laura Jašková. A píseň s názvem Tekutý med. Tohle už je londýnský projekt Baby Father, za kterým stojí Dean Blunt a James Messiah, ICL featuring Tyson. Můj čas se tu dnes pomalu chýlí ke konci, zazní ještě dvě skladby, OK Lou, Harvest Sky a 58G, domácí rapové trio a jejich outro. Já se s váma pomalu rozloučím, přeju vám krásný zbytek dne, krásný zbytek týdne. A budu se na vás těšit nejpozději zase za týden v tento čas od 15 do 18 hodin ve středu. Já odejdu, ale vy Rádio 1 určitě nevypínejte, protože následovat bude pořad Spammers s Paulínou a Dominikem. Tak se mějte krásně, opatrujte se a naslyšenou zase někdy. Ahoj.

0: Rádia 1.
1: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Reklama na Radio 1.

0: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.

0: Igračů Nekorektum.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
3: Reklama na Radio 1.
4: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Radio 1. Jo?
5: Tak.
4: A co ještě?

0: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magora.

hrůzny se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečím.

Andrej.

You got that, bubble.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pan Floyd se svou družinou, pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minesengrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: 90. a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Když je 8. deska ta nejlepší. Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop. Máme tu 19. hodinu středu a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedlodně dnes s tímhletím lo-fi elektronickým producentem Somny. A bude znít jeho druhé studiové album Home, které vyšlo na značce Friends of Friends v roce 2020. My si tohle britského hudebníka původem Leo Schulmana, který pobývá už nyní v LA, nabízíme v souvislosti s jeho teďka novým albem, které vyšlo před pár měsíci teďka na značce Friends of Friends pod názvem The Coast of Living. Tenhle ten hudebník z Británie, vlastně jménem Leo Schulman, se narodil do rodiny klasických hudebníků a s hudbou začínal už v raném věku, kdy studoval jak klasickou, tak i jazzovou, ale také folkovou muziku. No a právě tyhle vlivy jsou velmi cítit v jeho muzice, ta propojení elektroakustiky na poli takové lo-fi estetiky. Hlavním nástrojem v mládí byla pro něj kytara, ale v dospívání se přesunul k beatmakingu a přestěhovali se do Los Angeles a ovlivnili ho taková jména jako Flying Lotus, Shlomo nebo Amon Tobin, ale zároveň také britští umělci jako Beryl nebo Portishead. Své první nahrávky začínal vydávat právě hned už na prestižní značce z LA Friends of Friends, kde debutoval na jaře roku 2018 singlem Overground a v zápětí pak i v létě dvojsklobovým singlem Girl in Waves, které pak najdete na jeho debutové desce Bloom. Ta vyšla v srpnu roku 2018 na tomhletom výborném vydavatelství Friends of Friends a nabídla celkově 10 velmi příjemných ambientně elektronicko-hipopových lo-fi nahrávek. Hned následující rok pak najdete v jeho diskografii v létě single Grow Into You a v zápětí i remixovou práci od stajových kolegů Quickly Quickly pro tuhletu skladbičku. A objevuje se i na podzim k 10. výročí značky Friends of Friends jeho spolupráce exkluzivní track Noodling na kompilaci FOF Ten, kterou jste nedávno slyšeli v CD non-stopu. Doplním, že pak v roce 2020 v lednu hned z kraje roku vydává spolupráci také s Shrimp Nosem s klubou Moonlight a ve stranu single One Last Time. A v zápětí i další pak spolupráci s Harry Skoulem nádhernou singlovou záletu Sometimes, kterou jsem vám už tenkrát nabídl v novinkách. No a právě tyhle ty singly najdete na této druhé studiové desce Home, která vyšla na jaře roku 2020 na značce Friends of Friends a vy na ní najdete celkově 12 nahrávek, včetně těch spoluprací s Harry Skoulem či producentem Shrimp Nose. Toto album mi dostalo i remixy, mimo jiné právě od dalšího stajového kolegy Sweats & Clank, či také producenta Louise Futon. Na této jeho druhé studiové desce Somny začal kombinovat svůj barevný styl beatmakingu také více melodičtějším a lyričtějším věcem. Obrat k psaní písniček inspirovaný indie a folkovým umělci jako Elliot Smith či kapelou Modest Mouse vnesl takový ten lidský prvek do jeho tvorby, ostatně uslyšíte. No a doplním, že v říjnu ještě roku 2020 vydal svou také kazetu mixtape s názvem Beats Volume 1. Uchvatnou směs tentokrát instrumentální skladeb založených na samplech. Z roku 2021 pak Somny oslovuje řadu přátel, mimo jiné také Shrimp Nose, Joe Noru, a ty se objevují také na jeho pak kompilačním dílku Up to Early Volume 2, kompilaci svěžích ambientních věcí víceméně. No a zároveň pak na podzim roku 2021 spojil síly také Somny s hudebníkem zpěvákem Harry Skoulem na jejich společném EPčku Sirens. Překlenuje mezery mezi ambientní a elektronickou hudbou, hip-hopem či právě opět lo-fi zvukem. V tom roce 2024 pak Somny často spolupracuje dalšími hudebníky, ať je to Shrimp Nose, Skyos nebo TKO, ale také opět třeba hudebnící Crybaby. A vy pak ho můžete najít až loni na EPčku Weightless Volume 1, které vyšlo v létě a nabídlo 7 nových nahrávek od producenta Somny. No až z kraje letošní roku se začaly pak objevovat singly jako Worry nebo Gamble a v zápětí pak i v dubnu tohleto jeho čtvrté studiové album po 3 letech odmlky s názvem The Coast of Living, které do čtvrtice také vydala prestižní značka Friends of Friends. Tenhle ten britský hudebník žijící v Kalifornii Leo Schulman aka Somny teď už ale na jeho druhé studiové desce z roku 2020 desce Home a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GOPAS. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GOPAS.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
6: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
7: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
8: Zdar, tak co včera?
9: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
8: A přes co máš televizi?
9: No normálně, přes anténu.
8: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
9: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
8: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
11: Reklama na Radio 1.

Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Nula. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: Paní Tlučhořová.
1: No.
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, kteří prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pan Lábo se s ním dělal párkrát, jenom teda, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takovej to blázinej herec, no v té televizi ten dneska jako je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Hezký večer, je středa, 9 hodin večer, to znamená, že začíná diskuzní pořad Zátiší, od jehož mikrofonu vás dnes zdraví Aleš Vojíř. Jaký smysl má novinařina v době sociálních sítí? Čím se liší dobrý komentář od pouhého názoru? Kam se posunula žurnalistika v posledních 30 let a jak se proměnila prestiž novinářské profese? V čem se naopak neproměnila politika v českých zemích třeba už od dob Karla Havlíčka Borovského? Nejen o tom se v Zátiší na Rádu 1 budeme bavit s šéf-komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem, čerstvým držitelem prestižní ceny Karla Havlíčka Borovského. Ahoj Petře.
8: Ahoj Aleši, ahoj všichni, díky moc za pozvání.
7: Velmi rád jsem tě pozval, a ne kvůli té ceně.
8: Díky.
7: Bylo to už před pár lety jsme se tady bavili, bylo to výborné, říkal jsem si, proč to nezopakovat a zrovna ta cena je úplně krásný okamžik. Tak od ní možná pak začneme. Ale ještě pár slov o Petrovi Honzejkovi, protože nepředpokládám, že naši posluchači si pamatují rozhovory 3 a 4 roky staré. Petr Honzejk o sobě sám říká a píše, že sudeťák z Jablonce nad Nisou, kterého mrzí, že jeho fotbalový tým nepostoupil do evropských soutěží.
8: No to ještě není tak úplně jistý, protože sice jsme prohráli finále poháru s Karvinou 3-1. Byl jsem u toho samozřejmě jako správný sudeťák, ale ještě je docela dost dobře možné, že Karviná bude vyřazená UEFA z evropských pohárů kvůli korupční kauze a Jablonec přece jenom do pohárů, konkrétně tuším do druhého předkola konferenční ligy proklouzne.
7: To musí na Petra prozradit, že jsem ho pozval už před 14 dny do Zátiší a to byl právě onen zápas. A Petr říkal, že neví, jestli by to stihl z Jablonce, tak proto se bavíme dneska.
8: Hrál se to v Hradci, ale ono to je Prašťakovoď, to je 100 kilometrů od Prahy, jedno jako druhý.
7: Kromě toho všeho, co se bavíme, Petr je vystudovaný učitel, nedostudovaný filozof, pracoval na Českém rozhlase 1 radiožurnálu jako šéfredaktor, editoval mimo jiné BBC. Jak zaznělo, je čerstvý držitel ceny Karla Havlíčka Borovského, ale také ceny Ferdinanda Peroutky pro rok 2017 a novinářských cen za nejlepší komentáře, těch bylo několik. Je spoluautorem knih Mé dětství v socialismu a Zeman proč a nejčerstvější, která se teprv bude křtít generační konflikt. Mimo jiné je táta dvou skvělých dcerek, to je Petrovo, pojmenování dcer.
8: O, děkuju. A to je to nejpodstatnější samozřejmě.
7: No minule jsem zmiňoval i, že mizerný ultramaratonec a ještě horší horolezec. To jsem vytahoval před pár lety z tvého životopisu. Pořád si to tam píšeš?
8: No, já už jsem skromnější, protože už jsem nulovej ultramaratonec a mizerný horolezec. Nohy mě sice ještě nesou, ale už mě nesloužej konkrétně kyčle tak dobře jako tobě, Aleši. Tady nevím, jestli o tobě všichni posluchači ví, že ty seš tak neuvěřitelně dobrý maratonec, že běháš stabilně maraton pod 3 hodiny, což mě se nikdy nepovedlo. Já jsem to běžel nejrychleji za 3 hodiny 10 a teď, jestli bych to ušoural za 4 hodiny, tak to bych si asi musel zřejmě utrhnout ty nohy od jížďových svalů.
7: Děkuju, maratonec OK, ale ultramaratonec víc než těch 42 a pár metrů neoběhnu, to bych skolaboval už na 43. Ale jezdíš na motorce, to jsi jezdil i před pár lety, nebo to je nějaká krize středního věku?
8: Tak děkuju za tu krizi středního věku, tohle to už je zřejmě byla asi krize velmi pokročilého věku, protože já jsem si dělal papíry na motorku, když mě bylo 54 let, tak jestli je to dneska střední věk, tak OK, okay. To já se tak v celku i cítím. No, ono se říká, že krize středního věku se projevuje u mužů 3M, že jo. Maraton, motorka, milenka.
7: Tak první dvě si splnil, na to třetí se ptát nebudu radši.
8: Na to třetí otázky samozřejmě můžou padnout úplně na všechno, ale zase na druhou stranu na všechno se odpovídat nemusí.
7: Jasně, takže byla to krize pozdějšího středního věku, nebo proč tě napadne v 54 začít jezdit na motorce? Ne, je to nebezpečný. Neříkala ti rodina, Petře, neblázni, my tě máme rádi.
8: No já jsem to měl dokonce i zakázaný. Já jsem musel tajit, že procházím motoškolou a víš, jak jsem to neutajil, že jsem jednou z té motoškoly přišel se zlomenou nohou. Když jsem motorku položil na, jak se říká, na ploše, ty dovednostní testy se dělají v Praze na Letenské pláni, no tak tam se mě to povedlo, tak tam to prasklo, no. No ale už se na to v celku zvykli, hrozně dlouho jsem nesměl vozit na motorce dcery, ale teď, když si moje milá žena Věra pořídila skútr, ve spoustu 25, tak už vzala motorku na milost. Takže co nás to učí, když je člověk dostatečně vytrvalý, tak přesvědčí velmi skeptickou manželku takřka ovšem.
7: To radši se pokoušet nebudu, minimálně v tomhle. Zmínil jsi dcery. Generační konflikt. Čerpáš ze vztahu se svými dcerami do generačního konfliktu nebo čerpáš spíš ze vztahu pracovního se svou kolegyní Veronikou Capákovou, která je spíš z generace Z, ty jsi z generace boomerů.
8: No, my tenhle podcast vlastně připravujeme už 2,5 roku a je to teda docela jízda. Teď, jak už jsi říkal, na základě toho podcastu vyjde knížka, která se bude křtít 11.6., to je příští čtvrtek, od 18 hodin v kavárně Stará škola v Praze na Smíchově, tak kdyby náhodou někdo měl cestu kolem, tak jste srdečně vítá. Kromě toho, že tam bude dobré víno a celý to bude moderovat Zuzana Tvarůšková, na což se teda moc těším, tak tam bude i generační kvíz, který slibuje Veronika. A kdo uspěje, tak dostane v naši knížku zadarmo. Tak myslím si, že to bude fajn. No ale pokud jde o to, co mě tam vlastně inspiruje, tak vlastně úplně všechno. Pro mě je to opravdu výlet do jiných mentálních vesmírů. No a to je jak rodičovství, tak vlastně kontakt s mladou generací mimo rodinu. Je to nádherně vidět na slovníku. My, když jsme ten podcast začali připravovat, tak jsme si říkali, že součástí toho budou vždycky v každém dílu 3 až 4 slovíčka generace Z a 3 až 4 slovíčka výrazy, termíny generace boomerské a budeme se z toho vzájemně zkoušet. A říkali jsme si, no ty slova nám musí dojít během, já nevím, 3, 4, 5 dílů. No a těch dílů máme, jestli dobře počítám, asi 140. A nedošli. Pořád jsou nový výrazy, u generace Z vznikají a pořád si vzpomínám na nový a nový věci, které jako boomer považuji za absolutně vlastně automatický. A když je vytáhnu, tak najednou koukám, že vlastně ta mladá generace pomalu neví, o čem je řeč. Třeba zrovna dneska jsme měli díl, který se věnoval přijímačkám na střední školy, tomu známému průšvihu, že v Praze a ve středních Čechách se přes 2000 dětí nedostalo vůbec na žádnou školu, což je mimochodem jeden z největších průšvihů české politiky, která zjevně na mladou generaci kašle. No tak, tak jsme tam měli nějaký slovíčka, který se týkají vlastně studentského slengu a tak dále. No a řekl bys třeba, že mladá generace vůbec nezná slovo zápis.
7: Jako ve smyslu, na výšce.
8: Na výšce, ve smyslu zápočet.
7: A co si Veronika myslela? Nemyslela si, že říkáš nějaké opozlé věci?
8: No, tak ona mě samozřejmě, to je taky pěkný, že generace Z, zejména děvčata, mají tendenci vidět ve všech boomerech, ve všech chlapech nad 50 takový oplzlý typy. Takže člověk si musí dávat zatraceně pozor na to, aby tenhle stereotyp nepodporoval.
7: A to je jako fakt na výšce, když jdou pro zápočet, tak neříkají zápich?
8: Neříkaj. Říkají normálně zápočet.
7: Tak já vám asi blíž, no to zápočet bych taky řekl, ale tak nějaký... Oni mají výraz pro zápočet? Zápočet.
8: No právě, že nemají. Jako je to strašně nudná generace. Hrozně nudná generace. No a nebo třeba taky nevěděli, co to znamená slovo drtit nebo šrotit. Když se něco jako učíš, tak to přece drtíš. Našrotíš to. Ne. Absolutně nula. zero, nic.
7: Ale zero, to bylo dobrý, to bylo od generace Z, nebo to bys řekl ty?
8: No to jsem asi nasál od ty generace Z zase zpátky, no. Ale potom zase z druhé strany všechny ty výrazy, jako v předposledním dílu jsme probírali výraz brain rot.
7: Ale to vím i já, díky kolegovi, který sedí vedle mě, který má trochu staršího syna, než jsou moje dcery, tak už vím.
8: No. Ale je na tom zajímavý, že všechny ty výrazy, nebo skoro všechny, takřka všechny, jsou prostě z angličtiny. Je vidět, že angličtina tou češtinou prorůstá úplně do... vlastně už je to jiný jazyk. Jo, už je to vlastně mix. Když posloucháš rozhovor lidí z generace Z, tak někdy se prostě přestáváš orientovat. No a právě ten podcast je designovaný tak, aby si ty generace nějak tak jako víc porozuměly, nejen mentálně, ale i zcela běžně lexikálně, aby jsme prostě věděli, co ty jednotlivý výrazy znamenají. Když ti dcera řekne něco, abys prostě jako nebyl úplně ztracený.
7: Aby dnešní zátiší nebylo pořadem dvou bílých stárnoucích mužů, kteří se baví o tom, jak nastupující generace je hrozná.
8: A já myslím, že ta barva je tam úplně lostejná. Tohle myslím, že ten generační problém.
7: Rozumím, ale prostě abychom nebyli my ti starý pánové, kteří říkají o těch malých, že jsou hrozní. Naopak, v čem jsou dnešní mladí novináři lepší, než jsme kdykoliv byli my?
8: Samozřejmě jsou lepší technologicky. To ty samozřejmě, Aleši, musíš vidět nejlíp, protože taky nevím, jestli to o tobě vědí posluchači. Tak ty seš jeden z nejlepších datových novinářů v Česku. A přitom tě je 48. Takže víš, jaký je problém se udržovat na technologické špičce a být up to date ve všech vychytávkách, kterých přibývá každý den milion. No a ta mladá generace, ta s technologiemi vyrostla a vůbec jim to nedělá problém. To je jako každá nová technologická vychytávka je pro ně, jako je pro nás každý další nádech. No v tomhle věku už člověk občas sípá, ale my proti ním sípáme technologicky úplně neuvěřitelně. Vidíme to třeba v tom, že oni se daleko líp přizpůsobují těm požadavkům, který jsou na novináře dneska kladený. Což znamená to, že už to samozřejmě není, to, že si vymyslíš nějaký téma, pak nad ním dumáš, pak ho nějak napíšeš, pak ho odevzdáš a jdeš si odpočinout do hospody. Že? Já když si vezmu svůj dnešní den, tak si musím nutně říct, že mladý novinář by ho absolvoval s daleko větší grácí než já. Vem si to. Ráno porada. Potom natáčení podcastu Generační konflikt. Byly dřív podcasty? Samozřejmě, že nebyly.
7: A byly pořady třeba jako zátiší.
8: Byly pořady jako zátiší.
7: My jsme v MP3-kách se dále, než podcasty byly.
8: Ale k tomu se dostaneme. Tak fajn, tak máme tu poradu, tam máme natáčení toho podcastu, co nebylo, pak jsem tam měl napsání jednoho webového komentáře, který jsem musel modifikovat do papírových novin, protože papírové noviny mají samozřejmě nějaké omezení počtu znaků, což web nemá. Potom přišlo nějaké vystoupení v české televizi, a teď jsem tady v klasickém rádiu. A mám z toho hlavu jak pátrací balón, ale do toho ještě člověk musí stihnout něco, co ještě nedávno stíhat nemusel. To znamená dělat si na sociálních sítích svoji vlastní propagaci. A to je právě záležitost, kterou mají mladí novináři úplně zmáklou v tom smyslu, že ji mají zažitou. Mě dělá hrozný problémy napsat něco na Twitter, něco na Facebook, něco na LinkedIn, ale oni jsou schopni během 10 minut natočit video, sestříhat si video a postovat video, který vlastně koncentruje nějakou formu jejich celodenní práce ve zkratce. Že? A tohle to je vlastně záležitost, která bude čím dál tím víc poptávaná a kterou si myslím, že se už my, nebo ty jo, samozřejmě ty jo, ale já už se nikdy nenaučím.
7: Ty krásně předbíháš mi další otázky. Jenom z toho, co jsi teď říkal, bych chtěl navázat třemi směry. Zůstaneme u jednoho. Když jsi zmínil ty videa a podobně a jakcí jsou mladí nebo nastupující nebo budoucí novináři, tak na té novinářské ceně, kde ty jsi dostal cenu Karla Havlíčka Borovského, tak tam byla chvilka, možná 2-3 minutky, kdy se jedna influencerka, která zároveň mladým právě dodává zprávy, takže vlastně novodobá novinářka z mého pohledu, se ptala před Fakultou sociálních věd studentů, jestli vůbec čtou starý noviny, jestli poslouchají starý noviny, tištěný, klasický noviny, jestli čtou vůbec web, jestli poslouchají zprávy v rádiu. A vyšlo z toho, že vlastně i ti mladí, i adepti žurnalistiky vlastně čerpají prakticky téměř všechny informace, nebo naprosto většinu informací ze
8: Instagramu.
7: No, přesně.
8: No. Ne ze sociálních sítí jako takových, protože to je taky věc, kterou jsem zjistil během natáčení mnoha dílů podcastu Generační konflikt, že jestli si někdo myslí, že mladí jsou na Facebooku, nejsou. Facebook je pro ně absolutně mrtvá platforma, která je toxická, trapná a pro starý lidi. Jestli si někdo myslí, že mladí jsou na Twitteru, tak nejsou. Tam jsou politici, marketáci, novináři, decision makeri, ale rozhodně ne většina mladých lidí. Když člověk chce oslovit mladý lidi, tak musí na dvě sociální sítě. Musí na Instagram nebo musí na TikTok. To je jasný. A zajímavý je, že přesně, jak říkáš, že tohle postihlo i adepty novinářské profese, který budou, nebo zatím to vypadá, že budou primárně vytvářet obsah pro média, který vlastně oni vůbec nesledujou. No a to je jeden z momentů ty definitivní proměny, myslím, novinářské profese a vůbec těch nosičů informací. Protože když se třeba teď bavíme o tom, jestli média přežijí, tak já říkám ano. Jestli potřebujeme Českou televizi jako veřejnoprávní médium například, nebo Český rozhlas, tak já říkám ano. Ale je nutný si uvědomit, že to rozhodně v případě těch klasických médií nebudou papírové noviny, ani to nebudou weby. Jasně, samozřejmě tyhle ty nosiče informací zůstanou, ale to dominantní, jak budou ty informace, které chtějí předávat dál, jak budou dostávat těm mladým lidem, to bude přes sociální sítě, přes Instagram, přes TikTok a přes něco, co třeba vznikne do budoucna. Takže když někdo řekne sousloví, který vypadá hrozně, vlastně paradoxně pro někoho možná až směšně, veřejnoprávní Instagram, tak já říkám jo, jako ano. Ne v tom smyslu, že by měla být nějaká veřejnoprávní sociální síť, ale prezentace veřejnoprávních médií na Instagramu si myslím, že může být klidně za chvíli stejně důležitá a vlastně i důležitější než třeba kontinuální vysílání televize nebo rozhlasu, který mladí už opravdu vůbec nesledují.
7: Já s tebou naprosto souhlasím, protože veřejnoprávní média tady nejsou od toho, aby vydělávala tou svou činností, aby protočila reklamu. Pro nás jako soukromí média je to mnohem těžší. Jo? Když Česká televize, rozhlas bude ty své věci produkovat na sociálních sítích, na, přesně jak jsi říkal, buď na Instagramu, nebo na TikToku, nebo na něčem, co tady bude za 3-4 roky, tak je to super, protože oni budou přinášet tu kvalitní novinařinu na tuhle síť, protože pokud teda budou mít dál koncesionářské poplatky, to s ním bezprostředně souvisí, tak pro ně dobrý. Pro nás jako lidi pracující v soukromých médiích je to přesně hrozně těžký, protože my z toho nedostaneme ty peníze nakonec má Mark Zuckerberg za Instagram, nebo Číňani za TikTok? Hmm.
8: Já myslím, že tady je to nutné trošku rozdělit. Veřejnoprávní média vždycky budou, nebo měly by být, médii většinovými. Mm-hmm. Měla by to být nějaká platforma, kterou do jistý míry sleduje pokud možno celá společnost a odehrávají se tam témata, který celá společnost řeší. A ty náhledy na to by tam měly být reprezentovaný v nějaký celkovosti a tak ve smyslu statutu Českého rozhlasu, České televize, zákona o České televizi, Českým rozhlase a tak dále a tak dále. Ale nebudu s tebou úplně souhlasit v tom, že privátní média to nutně musí nějak zásadně poškodit nebo snad zabít. Protože dneska to vypadá, že privátní média jdou spíš takovou cestou exkluzivity a klubovosti. Když se podíváš na média, který se skutečně živějí obsahem, který produkujou, ne tím, že si je koupí nějaký oligarcha a používá je jako jaderný kufřík a je mu úplně jedno, že to prodělává bambilion, tak ty média mají relativně malý okruh předplatitelů, ale zase věrnej. Že? Třeba Hospodářské noviny máme nějakých 32, 33 tisíc předplatitelů. Deník N, ten má taky zhruba kolem 30 tisíc, respektive na tom jenom tuším o maličko hůř. Echo, zase úplně jiná skupina, ale taky zhruba 30 tisíc lidí. Podcasty typu Insideru nebo Keci a politika, to jsou taky zhruba ty objemy kolem 10 tisíc. Čestmír Strakatý, taky zhruba 10 tisíc. Ty lidi, kteří odešli z České televize, typicky Nora Nováková, ta má tuším teď, pardon, Nora Nováková. Nora Fridrichová, Nováková se jmenovala, ale to už je strašně, takhle jsem starý. No, tak ta tam má teď asi 4 nebo 5 tisíc lidí. Takže to jsou takový spíš klubový záležitosti. A ty lidi za to platějí mimo jiný proto, že mají oprávněně pocit, že se o ně někdo jako stará. Jo. Jako o pár desítek tisíc lidí se můžeš postarat a vytvořit nějaký klub, ale to, co obsluhuje Česká televize, to znamená 10 milionů lidí, tam něco takového nevytvoříš. Takže já si myslím, že tyhle modely i v tom novým, no a teď skáču do angličtiny, v tom novým mediálním environmentu, jo, v tom novým mediálním prostředí, že můžou v pohodě existovat vedle sebe.
7: To byl hezký mediální environment.
8: Teď by ze mě generace Z asi měla alegraci, ale oni by to možná takhle vlastně vůbec ani neřekli.
7: Ale hele, ono to bylo i za nás, jakmile naši spolužáci, já jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou, přišli do korporátu a začali dělat pro Velkou čtyřku auditorskou, která už není Velkou čtyřkou, ale je trochu menší, tak taky okamžitě ten newspeak,
8: ale to byla čistá idiocie, meeting, briefing, brainstorming.
7: Přesně tak. Je dobré, nebo ty jsi to už naznačil asi před 10 minutami, kdy jsi zmiňoval tu věc, že ráno jsi šel na poradu, natáčel si podcast, musel si napsat článek, šel si do televize, ty konci u mě. Neznamená to, že ten obsah, který my všichni novináři, tebe nevíme, teď plodíme, že vlastně je třeba míň promakaný, než byl před 20 lety? Nebo my jsme ten čas jenom blbě před 20 lety využívali, že jsme dřív do té hospody?
8: Myslíš, že ta naše práce je inflační?
7: No, já to vidím na sobě, já taky to musím vyprodukovat tolik, že vždycky, když něco na základě dat vyprodukuju, tak si říkám, no, já vím, že to odezdává na 90%, ale už vím, že těch 10% nebo těch 5% by mi zabralo tolik času, že už se to nevyplatí vzhledem k tomu, kolik čtenářů si to předplatí v Hospodářkách nebo se na to klikne na Aktuálně. Jo, takže vím, že odezdávám materiály, které věřím, že pořád jsou slušní, ale sám vnitřně vím, že jsou na 90-95%.
8: Ale já myslím, že to tak nutně nemusí být, no, že právě technologie nám umožnily to vlastně udělat víc objemově.
7: No to já dělám, to rozhodně,
8: Se to stačí představit. Když já jsem začínal s novinařinou v roce 1993, A když jsem se chtěl k nějaký informaci dostat, tak jsem musel sehnat toho konkrétního člověka a nešlo to po internetu, protože internet byl opravdu v úplných začátcích. Vlastně neexistovaly mobilní telefony, tak já jsem toho člověka honil z pevné linky na pevnou linku. A to mě kolikrát tato vlastně úplně základní práce, získávání těch surových informací, mě zabrala většinu času. Teď nic takového neexistuje. Teď tu surovou informaci máš instantně na jedno tlačítko. Potřebuješ nějaké vyjádření, podíváš se na Twitter, ten politik už to tam dávno má. Když potřebuješ něco zjistit, nepotřebuješ dělat sáhodlouhou rešerši tím, že jdeš do rešeršního oddělení. Tam je paní, která zrovna je na svačině a když se ze svačiny vrátí, tak řekne, že odchází na dovolenou a tu informaci ti dá příští duben. No, prostě zeptáš se AI a máš to hned hotový. Takže ta práce, která zabírala dřív většinu času, tak ta vlastně teď nezabírá žádný čas. A to si myslím, že je naprosto úžasný, že třeba v práci komentátora já můžu ten čas, který mám, opravdu věnovat v nějaký analýze, nějaký mentální činnosti, přemýšlení, snaze vždycky vymyslet něco nového, ať už formulačně nebo myšlenkově, abych se neopakoval a tak dále. Jo, takže nutně si nemyslím, že ta zdánlivá mnohost, ty naše činnosti, tu činnost nějak devaluje, protože zase se nemusíme věnovat tomu, co nám zabíralo strašně času před těma, já nevím, 15-20 lety.
7: Zmínil jsi komentář a já jsem na začátku sliboval, jak se liší dobrý komentář od pouhého názoru.
8: No. Dlouhý přemýšlení, protože pouhý názor, no, já bych si asi...
7: Já bych se asi na ty sociální sítě, víš? Protože když jako máš vyargumentovaný komentář, který je taky plný silného názoru, ale dobře vyargumentovaný versus mám názor, hodím na socky cokoliv, nemám to podložený.
8: No, k čemu bych to přirovnal? No, asi bych musel být trošku prostořeký, protože názor má každý, kdo má někde otvor. A to není žádná hodnota. Taky se hodně často používá takový krásný sousloví, který mám hrozně, udělal se mu názor. Názor, který ještě navíc, když ho člověk bez nějaký korekce, sebekontroly hned prezentuje navenek, může mít cenu, ale záleží samozřejmě na tom, jak je ten člověk vzdělaný, jak se orientuje v ty dané problematice, jak je inteligentní, jak je komunikačně schopný, takže ano, samozřejmě, může to mít hodnotu, ale zůsta to hodnotu nemá, protože se to jenom udělá samo. Nebo člověk opakuje něco, co někde slyšel a domnívá se, že si to vlastně myslí. Udělá se mu názor. Komentář není názor,

0: ale komentář, pokud to má být komentář, tak ten se tímhletím způsobem takřka fyziologickým vyprodukovat opravdu nedá.
1: Říká Sátišina Radu 1 Petr Honzejk, šéf komentátor Hospodářských novin, čerstvý držitel ceny Karla Havlíčka Borovského. Pokud byste se, vy, posluchači Rady 1, chtěli podívat na sociální sítě Petra Honzejka, můžete, uvidíte věci, které, aspoň ty části, které tam dává, kterými láká na komentáře u Hospodářských novin. Kam chodíš na ty nápady, Petře? Kam přesně? Jsi říkal, musíš mít ten nápad. Jo? A myslím si, že ty komentáře denně musíš dávat. Co tě inspiruje? Knížky, čtení knížek? Nebo co tě inspiruje? Jak se dostáváš těm nápadům?
0: No, to jsou dvě věci. Člověk musí žít a číst. Když nežiješ, nemáš kontakt s lidma, tak nutně zakrníš. A když nečteš, tak nemůžeš za prvé citovat a za druhý rozvíjet nápady lidí, kteří jsou chytřejší než ty, což znamená, je to jako v každý jiný činnosti. Psaní komentářů je činnost duševní, používáš přitom mozek. Maratonec, který nebude každý den nebo obden běhat, tak za chvíli nebude maratonec. Komentátor, který se neustále nesnaží diskutovat, poslouchat, naslouchat, přesvědčovat někoho a taky s velkou pokorou a zájmem číst vlastně všechno, co mu přijde pod ruku. Já čtu všechno, co mě přijde pod ruku. Neříkám, že to je jedno, neříkám, že je pro mě na stejný úrovni esej Hannah Arendtové a příhody Zdeňka Polreicha. To ne, ale konec konců i ty příhody Zdeňka Polreicha můžou být nějakým způsobem zajímavý a můžou být použitý jako příklad něčeho nebo úvod, vstup do nějakého textu. Takže vlastně všechno má nějakou cenu. A je dobrý se snažit ve všem nějakou cenu vidět, snažit se ji objevit a ničím nepohrdat. Takže vlastně, když o tom takhle nahlas přemýšlím, doufám, že to neříkám příliš neorganizovaně, takže nejpodstatnější je otevřenost. Otevřenost světu a potom už, a to ti dá zkušenost, schopnost to nějakým způsobem zpracovat.
1: Kdybych měl dát posluchačům Rady 1 tipy na ať žijící nebo již nežijící autory, komentátory, někoho, koho si fakt nejvíc vážíš, kdo byl nějaký tvůj vzor, tak kdo by to byl?
0: No, můj velký vzor byl člověk, který už mým vzorem být nemůže, ale to je hrozně zajímavá otázka názorového vývoje a možná i stárnutí mužů. Mým obrovským vzorem byl Ivan Hofman. Ivan Hofman, kterého jsem poslouchal od 90. let na Radiožurnálu, on měl úžasný útvar, který se vysílal od pondělí do pátku, každý týden v 7 hodin 20 minut a potom v repríze v 8 hodin 20 minut, tuším, že to říkám dobře, jmenovalo se to Ranní poznámka Ivana Hofmana. A byl to vlastně takový koncentrovaný den, buď ten, co uplynul, anebo ten, který nadejde. A měl to zhruba 2 minuty a já jsem obdivoval, jak dokáže ve zkratce jít k podstatě a když už to vypadá jako pointa, tak tam má ještě něco, co tu pointu ještě nějakým způsobem povýší. A říkal jsem si, to není možný. Jak si člověk může každý den na tyhle ty úrovni něco myslet? Z toho se musí nakonec zbláznit. No a pak se bohužel obávám, že se to ve finále Ivanovi trošku k stáru stalo. Ale byl to můj opravdu obrovský vzor a v 90. a 0. letech jsem si ho hrozně vážil. Teď už se opravdu názorově nemůžem asi sejít nikdy, i když never say never samozřejmě. Protože on se dostal na takový ty pozice v ultra konzervativní, ospravedlňující režimy v typu Putinova Ruska a tak dále. I když nechci být zase příliš příkrej, slovo ospravedlňující je asi

0: asi příliš, ale jako vyjadřující na mý přesvědčení až příliš pochopení pro tenhle ten mentální vesmír.
1: A ještě někdo, kdo v nynější době sdílí ten svět podobně jako ty?
0: Tak já mám rád hrozně komentáře Saše Mitrofanova. To je mimochodem zajímavý, Saša Mitrofanov, tomu je tuším asi 65 let, je zhruba tak starý jako Ivan Hofman, ale zatímco v mým vnímání Ivan Hofman prošel takovou tou trajektorií, že se proměnil takového toho starého muže křičícího na mraky a toužícího ještě na starý kolena stát jednou v čele nějaký revoluce, tak tentokrát to bude revoluce konzervativní, tak prostě se tam postavím do toho čela. Tak Saša Mitrofanov, tomu se tohle nestalo a vlastně celý jeho životní příběh jako je materializovaný v to, že varuje před tím, co je i podle mě v současném světě největší hrozbou. To znamená Rusko, ale nejenom Rusko jako země, jako režim, ale v Rusko jako v mentální vesmír, Rusko jako způsob uvažování o světě, Rusko jako způsob podižování většiny lidí a totální neúcty k životu, neúcty ke svobodě a tak dále. No, takže jo, Saša Mitrofanov je vlastně toho bych stále označil za svůj vzor, i když mě je 56.
1: Se stárnutím posouváš se taky ke konzervativnímu vidění světa, nebo zůstáváš liberálem, nebo by si řekl, že nejsi ani jedno?
0: No, to je strašně zajímavá otázka. Já si myslím, že jsem liberál, ale že to vůbec není v rozporu s nějakou formou konzervatismu. Protože když si vezmeme například, že za liberálně progresivistické se dnes považuje, dejme tomu, chránit životní prostředí. Já to považuji za hluboce konzervativní záležitost, protože ochrana, to je přece konzervace. A jestliže konzervativec, tak by měl mít na srdci ochranu životního prostředí. Tak ono to není až tak jednoduchý. Na jednu stranu si myslím, že jsem liberál, ano. Na druhou stranu jeden možná, a teď mě pánbu odpusť, jeden z projevů krize středního věku bylo i to, že jsem se dostal ke křesťanství a na starý kolena jsem pokřtěný katolík. A takže taky by to byl samozřejmě rozpor. Jak může být katolík liberál? No, ale tady se zase můžeme dostat k tomu, že i uvnitř katolické církve vlastně existují různý proudy a některý by někdo nazval třeba i liberálními a některý zase ultrakonzervativními. Rozhodně je obrovský rozdíl mezi Tomášem Halíkem na jedné straně a zesnulým kardinálem Dukou na straně druhé. Takže to označování za liberály a konzervativce, to jsou spíš nálepky, které můžou dobře posloužit v generování nějakého společenského konfliktu a k získávání voličských hlasů. Tam je to jednoduchý. Ale ty vrstvy, které jsou v těch termínech obsažený, těch je opravdu neurekom, jak by řekli Slováci, a je dobrý, myslím, to promýšlet.
1: Probrali jsme tvůj vztah k novinařině, nyní i k Bohu. A co tvůj vztah k politikům? Napsal jsi někdy něco pozitivního o Babišovi?
0: Pozitivního o Babišovi? Myslím si, že ano. Ano, a ani teď to vypadalo, že strašně dlouho přemýšlím, protože v drtivé většině textů jsem k němu kritický, protože si myslím, že v principu zastupuje ten politický a společenský proud, který je pro liberální demokracii destruktivní. Ale jsou tam samozřejmě momenty, kdy je potřeba říct ano, slepá slepice občas najde zrno, i Andreje Babiše občas nutné pochválit. Například, když změnil názor a nezařízl českou muniční iniciativu na pomoc napadené Ukrajině. Tam jsem musel říct, ano, dobře, pane premiére, fajn. Taky jsem ho ocenil v jednu chvíli, když o jednom poslanci svém řekl, že to je dvojnásobný blb. To si myslím, že měl taky pravdu například.
1: Jak se vyvinul vztah politiků a novinářů za těch 30 plus minus let, co děláš novinařinu?
0: To je taky mnoho vrstevnatá otázka, ale úplně v základu se myslím dá říct, že dřív existoval větší vzájemný respekt. Rozhodně nebylo myslitelný, aby premiér vylezl na vládní tiskovou konferenci a polovinu času věnoval s odpuštěním nadáváním novinářům a aby vlastně se ta tisková konference potom zvrhla, protože někteří novináři si to nedají líbit vlastně v překřikování. To bylo absolutně nemyslitelný. Ten vztah byl korektnější, byl věcnější a to je vlastně všechno. Neříkám samozřejmě, že tam nebyly zárodky toho dnešního politického hulváctví, které opravdu předvádí například Jindřich Reichl z Hnutí pro Tomio Okamura z SPD, teď od nich tuhle nákazu chytil Andrej Babiš opravdu s plnou parádou. Už vlastně na přelomu 90. a 0. let bojoval s novináři někdy i v velice na pomezí vulgarity Miloš Zeman, ale nebyl to mainstream. Teď se to začíná stávat mainstreamem a to je opravdu špatně. Na druhou stranu taky někdy ten vztah začíná být až příliš důvěrný. Já to můžu ukázat třeba teď na aktuální rozhovoru, který pořídil kolega Petr Kolář z Mladé fronty Dnes s Petrem Macinkou, takto šéfem motoristů a ministrem zahraničí. Oni se znají dlouho, jezdili spolu na různý festivaly a tak dále. Ale to se samozřejmě dít může. Ale že by ještě nedávno bylo myslitelný, aby se na sociálních sítích objevila fotka, kdy ministr zahraničí s povolenou kravatou objímá novináře, který má na sobě triko Iron Maiden, a teď vůbec nejde o ty outfity, ale aby ukázali, že jsou vlastně kamarádi a vy všichni ostatní nám polipte záda, tak to prostě nešlo. Každý si byl vědomý toho, že má nějakou roli, politik rozhoduje a zodpovídá se, novinář klade otázky a kontroluje. Ale vztah nějakého přímo deklarovaného kamarádství, příslušnosti do nějaký jedný mentálně politický bubliny, ze který potom se vykřikuje na ty bubliny ostatní, aby v tom byli jak politici, tak novináři, v ty samý bublině, v takhle jako důvěrným obětí, tak to je taky novinka.
1: No, kdyby tady byl, naprosto ti rozumím, ale kdyby tady naproti tobě seděl takový Petr Kolář z Mladé fronty, tak on ti může říct, no ale ty jsi v té druhé bublině.
0: No, ale viděl jsi někdy, že bych měl na sociální síti to, že se, a teď nevím, s kým bych se měl důvěrně objímat a s kým bych měl chodit na koncerty. Já si ani s žádným politikem, teď abych si viděl do úst, tykám si s nějakým, netykám. S žádným aktivním politikem si netykám a tohle bych opravdu neudělal. I když samozřejmě nezastírám, že motoristé nejsou v můj šálek nápoje, to rozhodně nejsou.
1: Já to dokážu pochopit, že když se s někým znáš a on se stane politikem, tak asi se s ním nepřestaneš tykat. Jo, pravda, že člověk, kterého znám mnoho let a tykám si s ním a byl mým prvním hostem v Záčiší před těmi x lety, tak byl Aleš Michl, ale já od té doby, co se stal guvernérem Černobylu, o Černobylu nechci nic psát, nechci s ním dělat rozhovory. Právě z toho důvodu, protože říkám, že mi to nikdo nevěřil.
0: No přesně, že člověk má mít v sobě v nějakou elementární záklopku a uvědomit si, kdy se dostává ve vztahu k vlastní profesi, k její logice, k vlastní integritě, kdy se dostává do střetu zájmu. A to myslím, že se dneska, ne ve všech případech, ale v mnoha případech se to začíná rozpadat. A myslím, že máš pravdu v tom, že to není jenom záležitost těch lidí, kteří se kamarádí s motoristy nebo s někým, dejme tomu, se SPD, i když jsou tady extrémní případy, jako lidé typu Radima Panenky, kteří se v leta motají kolem Miloše Zemana, a přitom se vydávají za novináře a přitom nejsou nic jiného než PR-isté Miloše Zemana. Tam to je extrém. Ale chci říct to, že samozřejmě tohleto se objevuje i na té straně, kterou bys třeba ty nazval mojí ideovou bublinou. Jo, určitě jsou případy, kdy tam lidi k sobě mají tak blízko, jak by k sobě blízko mít neměli.
1: Obě ty věci, které si říkal, to hrubnutí a tady ty kamráčovty, nebude toho v Česku čím dál víc, nepse politici budou inspirovat Donaldem Trumpem a tím, co se teď děje ve Spojených státech, protože tam je to ještě teda mnohem dál posunutý než u nás.
0: No, jasně, jasně. No, to je, myslím, největší úkol novinařiny, pokud má novinařina zůstat opravdu autonomní profesí, která bude ve společnosti hrát takovou roli, jakou má, to znamená kontroly moci, tak aby se tomu nepodlíhalo. Aby skutečně si novináři drželi od těch politiků odstup a to jak ve smyslu toho, aby nezačali okatě a aktivně nenávidět ty, který jim třeba jdou po krku. Vystoupení Andreje Babiše na těch vládních tiskovkách. Tohle se musí vstřebat, neakceptovat, ale nepřistupovat na tu hru, že to je nepřítel. Z jedné strany. No a z druhé strany řečeno jazykem sportovních komentátorů nepřipískávat té straně, která nám je sympatičtější. To, myslím, je velký úkol a vyžadujete opravdu obrovskou vnitřní disciplínu a mentální sílu, protože podlehnout emoci je naprosto lidský a ve finále i třeba si říct, hele, tak když on na mě, tak já na něj. Ale tam už potom člověk přestává být novinář a stává se nějakým typem mstivýho propagandisty. A když člověk je novinář, tak se prostě nechce stát Radimem Panenkou.
1: Potřebují nás jako novináře politici právě s rozbachem sociálních sítí? Někteří jako Donald Trump si udělá dokonce i svou sociální síť. Andrej Babiš taky má svá hlášení na sociálních sítích, natočí si své video, kde nikdo neklade nepříjemné dotazy, osloví svou voličskou základnu. U Donalda Trumpa to vedlo k tomu, že nakonec ty volby vyhrál, asi férově. Andrej Babiš u nás vyhrál taky bezesporu férově.
0: No, potřebují, protože tady média vlastně dneska nejsou jenom platformy, na kterých můžou ty politici vystoupit. Politik, když mu nevyhovuje nějaká televize, tak do ní nemusí jít skutečně. To jde třeba do nějaký jiný, no anebo natočí video na Facebook, že, nebo na Instagram a tu zprávu doručí voličům. Jenomže to jsou jenom platformy. Novináři jsou přece taky lidi s nějakým autonomním uvažováním a s nějakou společenskou váhou, s nějakým společenským vlivem. A novináři jsou svým způsobem taky influenceři. Když se podíváš na novináře typu Jindry Šídla ze Seznamu, tak ten má víc sledujících než 99% politiků. A to, co on napíše, to má nějakou společenskou váhu. A teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli nemluví jenom k nějaký bublině, jestli si opačná bublina to, co říká, nezarámuje tak, jak jí to vyhovuje a neřekne si třeba, no jo, no, šídlo zase prostě tyhle ty keci a to nás nezajímá, to jenom dokazuje to, že on nemá pravdu, ale že máme pravdu my, ale nějakou váhu to má. A politici se na tohle, myslím, nemůžou vykašlat, takže pořád, myslím, cítí, že mají novináře nějak tak za zády a že si nemůžou dovolit úplně všechno.
1: Změnila se politika nějak výrazně od dob Karla Havlíčka Borovského?
0: Politika. No, mám ti to říct v epigramu?
1: No jasně.
0: Tak dobře, tak který si vybereme? Tak si vybereme třeba, jo, třeba úplně ten nejklasičtější. Ten známe všichni, že jo. Nechoď Vašku z pány na led, mnohý příklad máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme. A teď to zkusíme změnit. A dáme tam Pavla Béma, jo. Nechoď Pavle z pány na led, mnohý příklad máme, že pán sklouzne a Pavel si za něj nohu zláme. Co udělal Pavel Bém? Dal se do holportu s Andrejem Babišem, šel mu dělat protidrogového koordinátora a uplynulo 14 dní a šup. A kde je Pavel Bém? Ano, má zlámanou nohu za Andreje Babiše. Takže ty mechanismy fungují úplně stejně. A nebo ještě nějaký jiný, si můžeme říct.
1: No, chtěl jsem právě tě poprosit. Dobrý, že to říkáš sám.
0: Tak jo, tak si dáme ještě, dejme tomu, jo. Odkud vzalo, zkouším žáky, jméno rakou zpočátek. Od raků, neb oni taky, chodí pořád na zpátek. Starý Rakousko, že jo, zpátečnictví a tak. A tak si říkám, kdyby se ty Rakousy zaměnili za dnešní Čechy. A řekli bychom si, co my jsme tady vlastně vytvořili za poslední, dejme tomu 15 let. Kde máme nějakou špičkovou infrastrukturu? Kde jsou třeba Poláci? Kde máme nějaký pořádný fotbalový stadion? Kde jsou třeba Maďaři? Kde se hrálo v finále?
1: Maďaři ekonomickýma těma, jasně, měli tam fotbálek, ale jinak jsou fakt docela vyřízený.
0: Třeba ale jo, jasně. Mně jde tady o takovej ten zapšklej konzervatismus, který vlastně brání jakýmkoliv rozletu. A nakonec tady jsme v situaci, kdy jsme asi poslední evropská metropole, která nemá vlak na letiště. No, takže jo, takže od doby Karla Havlíčka si myslím, že se v zásadě toho opravdu moc nezměnilo.
1: Ještě vážení posluchači, kdybychom tady měli kameru do studia, tak byste viděli, že Petr to nečetl, ale opravdu to dával z hlavy. To si fakt toho tolik pamatuješ? Jako doslova? Aby si doslova citoval Karla Havlíčka Borovského?
0: To vyplývá z toho, že jsem měl skvělýho gymnaziálního učitele češtiny, který bazíroval na tom, aby jsme si nějaký věci opravdu naučili nazpaměť. Což mimochodem teda taky ukazuje, že to starý úsloví, co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš, není úplně pitomý.
1: Já nevím, jestli z němčiny bych si dokázal tady ještě odcitovat Lorelei, kterou jsme se učili od Heineho, aspoň začátek, ale ano, možná jako první dvě věty bych dal, ale dál bych rozhodně nešel. Je paměť pro novináře, pro komentátora podstatná. Já si myslím, že vlastně zásadní, protože dokážeš pak právě propojit věci. Vzpomeni si, že už to tady bylo, že možná to někam vedlo.
0: Je to zásadní. A je to, myslím, zásadní pro novinářskou profesi jako takovou. Jsou lidi, kteří si pamatujou úplně všechno. Třeba už citovaný Jindra Šídlo, ten je proslulý tím, že když se, dejme tomu, do veřejného prostoru dostane debata o, já nevím, nějakým rasistickým útoku, tak ti řekne, jo, o prvním rasistickém útoku jsem psal v Respektu 31. března 1996, článek se jmenoval takhle. Ty si to potom nalistuješ a zjistíš, že to je pravda. On to skutečně v té hlavě má takhle, ale to má asi jenom on. Ale důležitý je něco jiného. Důležitý je mít historickou paměť ne v detailu, ale v celku. takže ty si například, když se něco děje v politice, co vypadá jako nějaký podivný holport, ale zároveň by si mladý novinář řekl, no tak jako ono to třeba může nějak tak fungovat, to je vlastně docela zajímavý. Tak starý novinář si vzpomene, no tady už bylo, pamatujeme si opoziční smlouvu Klaus Zeman z roku 1998 a vyskočej mu v paměti všechny ty záležitosti, které se s tím pojily. Ten klientelismus, prostě to parcelování moci a ty důsledky. Takže už vlastně můžeš vést nějakou mentální analogii a už se takhle tímhletím způsobem vlastně tvoří nějaký komentář. Není důležitý detail. Ten detail ti dá Google, ten detail ti dá AI, ale důležitý je ta historická paměť v tom smyslu prostě vědět o těch fenoménech, který se věčně opakujou, dokázat je lokalizovat, dokázat je pojmenovat a dokázat je použít.
1: Říká v Zátiší na Rádiu 1 laureát letošní ceny Karla Havlíčka Borovského. Petře, poslední otázka v Zátiší. Ty asi příští rok tu cenu budeš zase předávat, je to tak, že vždycky předchozí, nechci říkat, kdo by jí měl dostat, ale komu by si ty opravdu rád předal?
0: To já ale nemůžu říkat, protože by to byl polibek smrti. Já opravdu, já jsem... A taky jsem vázaný tím, že já to opravdu nemůžu říct, ta pravidla udělování jsou taková, že ti jednotliví porotci nesmí ta jména, který preferují říkat.
1: Tak se vrátíme do generačního konfliktu a určitě můžeš říct, když se podíváš na mladý novináře, který, a teď on abstrahujeme o to, že třeba už křepelku novinářskou dostali, tak kteří mladí novináři by podle tebe měli dostat křepelku, kteří jsou fakt dobrý a abychom i poradili posluchačům Rádia 1, koho sledovat a koho číst.
0: No já myslím, že se čím dál tím víc vyplatí číst, ale já vlastně už nevím, jestli je to mladý novinář a myslím, že tu křepelku mám. Je to Kuba Zelenka, který má společně s Apolenou Rychlíkovou projekt Page Not Found, což je úžasný projekt, který mimo jiný potvrzuje to, co jsem se tady snažil říct, že mají smysl malý projekty, klubový projekty, který si vždycky najdou svoje diváky, posluchače, čtenáře, zkrátka hloupě by se řeklo konzumenty. No a Jakub Zelenka je novinář, který má nesmírný cit pro témata, je nesmírně vytrvalej a v tom dobrým slova smyslu, a to je podle mě hrozně důležitá novinářská vlastnost, urputnej. Takže ty věci dokáže dotáhnout do konce a je to přesně ten typ novináře, který ho jako politik nechceš mít za zády. A to je koncentrát ty novinářské profese, takže jo, ale myslím, že už křepelku má.
1: Ano, přesně tak. Před dokonce 9 lety.
0: 9 lety!
1: Už 2017 si všimla porota novinářské ceny a dostal jí. Petře, kdyby ses podíval na ty roky, který novinařům děláš a určitě další, který dělat budeš. Co je pro tebe nejpodstatnější z té novinařiny? Proč tě to baví? Co je ta největší hodnota, kterou to dává tobě osobně?
0: Svoboda. Svoboda vybírat si témata, svoboda přemýšlet a svoboda komunikovat publikovat. Já myslím, že novinařina v tomhle slova smyslu je jedno a vlastně možná vůbec nejsvobodnější povolání. No a myslím, že novináři to ví a proto mají taky většina z nich něco, co bych si troufnul nazvat instinkt svobody. Že velice dobře začnou cítit, kdy dochází k momentu, kdy je tady nějaká síla, ať už politická, biznisová, jakákoliv jiná, která by tu svobodu mohla ohrožovat. A také mimo jiné vidíme, když se něco takového stane, takže novináři jsou první na ráně. Takže svoboda ve všech aspektech tohoto slova.
1: Říká v Zátiší na Rádiu 1 Petr Honcejk, šéf komentátor Hospodářských novin, novinář, držitel ceny Karla Havlíčka Borovského pro letošní rok. Petře, díky moc, že jsi přišel do Zátiší a věřím, že nikdy příště ne, za mnoho let zase naslyšenou. Ahoj.
0: Aleši, děkuju moc, moc zdravím všechny a mějte se hezky.
1: A od mikrofonu Rádia 1 se loučí i Aleš Vujíř, za 14 dní opět naslyšenou.

0: Radio 1 Sambomb se hlásí právě teď. I podmazy takzvaně fungují. Tady to je dobře. Tak tam.
1: Spíš jako pro všechny. Možná,
0: no, podmazy jsou tak decentní.
1: Podmaz
0: je krásný slovo, to se dlouho nesil. Každopádně Radio 1 Sambomb, já jsem Double J. A dneska tady je se mnou speciální host Milan Bartoušek. Čau.
1: Nazdar.
0: Není tady Pavel, který tady měl být, ale se svým novým projektem, o kterém nám řekne určitě příště. A nechci teďka vlastně to rozjíždět, protože to je jeho projekt novej.
1: Můžeš říct, jak se jmenuje? S kým to dělal?
0: Můžeme, nemusíme. Dobře, řekneme. Ne, má nový projekt se svým dobrým kámošem.
1: Se Štěpánem Lustigem, a.k.a. Cheso Chris.
0: A vydali vlastně, co je dneska? Dneska je středa samozřejmě.
1: Já myslím, že v sobotu nebo v neděli to bylo 30. května vydali desku.
0: Acid Bass Club se jmenuje ten projekt. A vydali album, který je Miami Bass, ve stylu Miami Bass. Což není úplně styl, který tady je nějakým králem, bych řekl, ale pokud sledujete rap prostě dlouho, nebo tak Miami Bass je určitě jeden z těch podstylů, nebo jeden z těch stylů, který speciálně na začátku 90. byly velký, ale tohle je v podstatě asi první Miami Bass album český, to vypadá. A no, ale vlastně pointa tohohle toho je, že dneska natáčí videoklip, takže to dneska Pavel takzvaně nestíhá.
1: Vyšlo to na vysílání zrovna, no. Takže Pavel je omluven.
0: Ano.
1: Takže jsem tady jakoby záskoch v podstatě.
0: Jakoby záskoch. Takže dneska...
1: Nasuplování.
0: Ty se nasupl dneska prostě, přesně. Tak si dějte, tak volná zábava prostě.
1: Přesně tak, jako. Kreslete si, jo.
0: Takže určitě tu desku, na to se tady dostane, určitě to probereme ze široka a tak dále. Ale dneska přišel Milan, protože... vyšly tři desky od Drakea nedávno a my jsme vlastně to tady neřešili ještě vůbec, i z toho důvodu, že třeba já jsem to neměl naposlouchaný moc a tak nějak to vlastně se sešlo, že to pořešíme dneska.
1: Krásně to vyšlo vlastně.
0: No, ideálně.
1: No a vím, že když jsme se o tom bavili prvně spolu na pivo, tak ty jsi říkal, že úplně no, nějak moc to nefíluješ, ale dneska
0: bavíme,
1: jsi upsal,
0: ty desky jsou tři, když už teda tak začneme na hrubo. Ty desky jsou tři, jedna z nich se jmenuje Iceman, o který bude řeč asi možná nejvíc, na začátku
1: asi,
0: určitě.
1: Jo.
0: A to bylo to album, který jsem si poslechnul jednou nebo dvakrát, říkal jsem si, tak jako nevím dál. A za poslední dva týdny jsem tomu fakt přišel na chuť, tý desce. A řekl bych, že to je klasický Drake album v tom nejlepším slova smyslu. A ty vlastně to máš asi naposlouchaný ještě víc, takže si myslím, že můžeme se do toho pustit a trochu to probrat. Samozřejmě ty desky jsou tři. Iceman, Maid of Honor a Habibti je ta třetí.
1: Ano.
0: Každá má vlastně trošku jiný vibe. Iceman je takový vlastně, jako když to řekneme, rapový, je to takový rapový album.
1: No jasně, ano, tak to je.
0: To Maid of Honor je takový taneční. V Americe vlastně to už, to je vtipný, jak vlastně v těch podcastech, v těch pořadech rapových, o tom mluví, že to je overseas album, ne? Jako kdyby to tam vlastně nikdo neposlouchal. To je tak, jako mě vždycky ne překvapí, ale vlastně mě to zabíjí, jak tam oni prostě neustále mají potřebu to rozdělovat všechno, že
1: ano.
0: Tohle je jako rap a tohle není rap a ty seš takovej a ty seš takovej a tohle je jako overseas anthems jako a tohle je naše rapový album a tohle si tam, to si tam nechte jako. To je hrozně zvláštní, to jako mi přijde, že já jako jsem to dřív chápal, to nastavení, to americký, takový to, že prostě co není rap, tak jako vy třeba Jesus, když vyšel Jesus prostě, že jo, tak to bylo aféra, že to jako není rap. A
1: no samozřejmě. Jasně,
0: a ono to tam jako pořád někde je.
1: A to tam asi bude navždy.
0: Asi
1: už,
0: to je navždy
1: no.
0: Už. Ale to je hrozně zvláštní, ne? Že vlastně dneska se to už jako za mě už dávno
1: no,
0: to neplatí.
1: To se setřelo všechny no. Ty hranice.
0: No.
1: Jako
0: a je to hrozně zvláštní, no. Že to pořád rotěj takhle. A to třetí, to Habibti je vlastně jako R&B deska.
1: Přesně tak.
0: A to řeknu hned na začátek, protože bych tam to zapomněl. Přestože já mám možná skoro nejradši takový tu jeho R&B ten jeho R&B vibe, tak, tak tohle album mi přijde jako nejslabší z nich všech.
1: Z těch tří?
0: Což je vlastně takový paradox trošku za mě, ale...
1: Jasně, chápu.
0: Ale no, takže tak. A no tak my asi se tak pustíme do toho Icemana.
1: Já bych to možná trošku uvedl, teda já jsem si připravil nějaký notičky, takovou jakoby úplně mini analýzku tady z
0: prostě dílny. Prostě 4A6 máš tady, ale štuchlý, zdravíme.
1: Z dílny prostě Milana Bartouška. Takže začneme tím, že samozřejmě ohlásila jako jenom jednu desku toho Icemana, že jo, na to jsme všichni jako čekali a ty dvě další byly prostě surprise drop. To nikdo nevěděl, že se to stane, že to vyjde. Celkem dohromady je to 43 tracků nových. A myslím si, že to udělal jako z toho důvodu, že prostě popřemýšlel on a jeho tým nad tím, že dneska už jako moc nestačí vydat jenom prostě jako jednu desku, kde máš třeba 15 věcí, ale že on prostě se nad tím jako zamyslel a doručil ti prostě jakoby full package, který se jakoby jen tak neoposlouchá. A prostě doručí ti tři disky najednou, každá je trošku jako jiná zvukově.
0: No a není to i tam, i tím, že vlastně, pokud si dobře pamatuju, že vlastně on měl ještě smlouvu na tři alba a že už nemá smlouvu teďka.
1: Myslíš s kým? Jako s Universalem?
0: No, a že teďka může být jako... Může vydávat si sám teď.
1: Je to možný, protože k tomu se určitě dostaneme, ale jeden z lidí, který Drake disuje na té desce.
0: Jsi ty.
1: Já, potom ty taky.
0: Já taky, jsem půl vlastně.
1: A potom je to, nevím, jestli řeknu správně to jméno, počkej, mám to tady napsaný. Lucian Grain, který je nějaký vysoce postavený jako manažer v... právě v Universal Music Group.
0: Okay,
1: ano, tak, tam jakoby nějak disuje. Takže by to vlastně dávalo smysl.
0: Ale to jsem četl asi dvakrát nebo třikrát někde, že vlastně jemu končí kontrakt.
1: Okay.
0: A že vlastně který byl na tři alba, takže...
1: Je to možné.
0: Ten move tam je.
1: Yes. Jakoby, co mě napadá jako první o tom říct, že je to hrozně komplexní jako... projekt, album, celá ta věc jako je hrozně komplexní, že myslíš prostě úplně na všechno. Tři alba, tři žánry, je tam dobrý rap, jsou tam

0: Ale co jsem chtěl říct, že prostě po dlouhý době mám pocit, když poslouchám jako rapovou desku, že mě to baví a že mě to nesere něčím, že tam nejsou takový ty momenty, nebo je jich tam úplně minimum, který by mě nasrali. Jasně, má tam takový nějaký takový ty corny bars a má tam takový ty úchylácký bars,
1: jo, jasně.
0: Který jsou prostě jako něčím jako trapný, nebo takový prostě goofy.
1: A tak to je jeho styl.
0: To jsem chtěl říct, že vlastně to tam bylo vždycky. Víš, že vlastně, bych se nebál říct, že to má na každý desce jakoby nějaký tady ty momenty.
1: Jeden... Na druhou stranu už je tak jako starší. A to je takový point.
0: O to trošku více to slyšet.
1: Jo, no. Právě, že vlastně to bylo v nějaký recenzi, se kterou já třeba nesouhlasím, kde asi jinde než na Pitchforku, recenze na Icemana, která je asi 3,8.
0: To si děláš prdel.
1: Nebo 4.
0: Hej, tam se fakt zbláznili už.
1: Ale na Maid of Honor má skoro 9. Absolutně, to si to doporučuji si pročíst obě dvě ty recenze. Jako ta je vyhypovaná, to Maid of Honor je úplně vyhypovaný, že to je prostě mega dobrý.
0: Vlastně, jako to má, je to mega
1: to má
0: dobrý.
1: Jako 8 celý, to je fakt jako, tam je třeba 8,7, nebo takový úplně jako hustý jako ocenění. Ale to mi přijde právě to, jak prostě už jako starší, tak tyhle ty goofy bars, takový ty uchylný, když to řeknu takhle blbě, už se to poslouchá hůř, no. To je pravda, prostě.
0: Jeden příklad za všechny, Drake na jednom tracku říká, když mluví o nějaký holce, tak tam říká you deserve more than two fingers. Takže jakoby to úplně nechci slyšet.
1: No.
0: Hele, další docela dost, si myslím, pro mě zásadní point, jakoby k té desce, je, že Drake na té desce disuje, konkrétně disuje tam celkem 14 lidí. Všechny teďka přečtu.
1: Ty jsi to také zabil, tak dobře.
0: Jo. Takže, seznam lidí, který Drake disuje na desce Iceman.
1: Okay.
0: Kendrick Lamar, J. Cole, Jay-Z, Rick Ross, Pusha T, A$AP Rocky, Dr. Dre, Pharrell, Joe Budden.
1: A Joe Biden hlavně.
0: No, to je taky. Sleepy Joe. LeBron James. Kámo, LeBron James. Demar DeRozan, to nevím, kdo je.
1: To je taky NBA hráč.
0: Ok. A DJ Master, DJ Khaled a právě Lucian Grain z Universal Music Group. Samozřejmě na Kendricka tam jakoby vytahuje, že si nakoupil ty fake streamy, to taky se trošku chvilku jednou řešilo. Ale co mi přišlo zajímavý, jak disuje toho dvě věci. Docela tvrdý mi přišlo, jak disuje Rockyho. Teďka přečtu ty lyrics.
1: Jo, to je docela dobrý, no.
0: N-word, K-Y-S-A-S-A-P, that's some shit that you can do for me. Přeloženo, nevím, jestli to mám překládat, prostě zabij se okamžitě, to je něco, co bys pro mě mohl udělat. A přijde mi to jako docela dobrý wordplay, jako K-Y-S-A-S-A-P. Docela cool, jako.
1: Jako krát v tom tracku je to... hodně se tam už to potom, když to tam je asi po šestý, už mě to jako vadí trošku, ale že vlastně to tam je trošku jako hook v nějaký chvíli,
0: to tam, no.
1: Ale to mě třeba, ale jako rozumím, je to docela vtipný, ale asi bych tam nedával jako hook, ale chápu, no.
0: A pak mě ještě zaujalo, že zdisoval jakoby DJ Khaleda, protože DJ Khaled je palestinec. A vlastně je to pravda, že vlastně on jako celou dobu, co je izraelsko-palestinský konflikt, on jakoby mlčí, dělá jakoby, že se to nestalo, prostě, že to neexistuje, vůbec se k tomu nevyjadřoval. A už mu to psalo hodně lidí, bylo to takový téma, že kámo, tak něco k tomu řekni, tak. No a Drake tady říká, and your people are still waiting for a free Palestine, but apparently everything isn't black and white and red and green.
1: Jo, to je dobrý, jako no.
0: To je super.
1: A hlavně to zní dobře v tom tracku.
0: Přesně, no, a to je důležitý, kámo.
1: A to je podstatný.
0: No ne, fakt, jako.
1: No ne,
0: jako dis, nebo nějaký sneak dis můžeš jako napsat.
1: Jo.
0: Ale když to ještě sedí do toho tracku a ještě to dává smysl hudebně, tak to je prostě, co chceš víc.
1: Jo, na druhou stranu je dobrý tím disem s Kendrickem vlastně se odšpuntoval takový ten, že už se nejde ten sneak dissen, že už se prostě, už se tam jmenuje.
0: Jo.
1: Že už mu to tam říká, což mi přijde vlastně dobrý. Jako, a no teď jako si můžeš souhlasit, nemusíš, může se ti to líbit něco a něco je takový divný třeba, ale vlastně mi to přijde fajn, že jmenuješ a jedeš prostě.
0: A jakoby vlastně celý ten track, který jsme si hráli, to Burning Bridges, tak

0: jak tam Drake říká to Your baby mama didn't even post a single, tak to je jako na Rihanu.
1: Jo, jo.
0: Že jako, když Rocky mu vyšel track, takže ona to jakoby nezdílela. No. A takovej ten, jak si zakrývá ty oči a pak si jako odhaluje obličej a u toho říká to where she is, tak to je jako na Rihanu. To je přijde vtipný, jak svině.
1: Ale jako i v tom tracku to dobře hraje, no.
0: Právě, to že to je i dobrý, jako hudbě.
1: Je to zábavný.
0: Že to není to prvoplánová jakoby vlastně věc jenom pro účel někoho zdisit a dává to smysl jako i hudebně. Jo.
1: Což by the way, A$AP Rocky příští, v říjnu koncert O2 Arena.
0: Příští říjen.
1: Příští říjen. Já už jsem napřed prostě pořád.
0: To je jasný.
1: To je jasný.
0: No.
1: O2 Arena, A$AP Rocky, no. Zombie Dump. Hlavně.
0: Nebuďte hloupí.
1: A to bude show, podle mě. Jo. Když ta poslední deska za nic nestojí, si myslím, ale si myslím podle mě taky, no. Ten koncert bude dobrý, no.
0: Tak hlavně kvůli starším věcem, že jo? By jako
1: kvůli možná... starším lidem hlavně.
0: Jako já bych tam šel jedině kvůli starším věcem.
1: No.
0: Ale zpátky k tomu Drakeovi. Co vlastně, abych to nějak jako potrh, nebo co to podle mě znamená.
1: Ty jsi nezačal ještě pořádně.
0: Ale co to podle mě znamená, tak je to jako low-key, je to prostě revoluce v tom, jak teď jako vydávat hudbu, protože podle mě Drake tady tím projektem, tím Iceman a těma dvěma albama spolu, jakoby k tomu, prostě jakoby ukázal naprosto jasně, kdo je číslo jedna. Protože nejenom jako na číslech, ale i ta deska, jakoby ta deska vyšla a není to tak, že to jako skončí. Protože většinou to tak je, že jakoby máš nějaký hype před deskou, pak to vyjde, všichni si to poslechnou a tím to končí. Hmm. Že už se pak nic nestane. Ale vlastně přijde mi, že tato deska vyšla a že se jenom začaly ještě dít věci a ta deska žije ještě po tom vydání.
1: Jasný, no tak jako víš, ono jako... toho je tolik, že jo, toho materiálu, že vlastně
0: ale
1: to budeš
0: to
1: muset
0: jenom to,
1: trošku...
0: jenom, není to jenom tím, že toho je hodně, ale i tím, že to je dobrý právě.
1: Jo, jako jo, no. Podle mě dobrý zmínit i počet těch videoklipů, který vyšly.
0: Jo, to je
1: který vlastně vyšly v ten den, kdy vyšly ty desky, ne, všecky.
0: Ano, a je a jejich...
1: Tak vyšlo třeba normálně 15 videí ten den. První,
0: jejich 18, kámo. 18 videoklipů
1: ale,
0: v jeden
1: ale
0: den.
1: Ten první, to bylo 18 za jeden den?
0: 18 videoklipů v jeden den.
1: Který vlastně dva tak jako navazují na sebe. Různě, že jo? Tam jsou asi dva, nebo dohromady teda 4 tracky, který na sebe, jako 4 tracky s dvouma stejnýma vizuálama, myslím. A jinak to je všechno, všechno jiný, že jo?
0: Jakoby dá se říct, jako některý ty klipy by se daly považovat jakoby za nějaký vizuály, nebo že to nejsou úplně plnohodnotý klipy, ale drtivá většina toho jsou klipy, kde on je, on tam rapuje a prostě je to normální klasický klip.
1: Jo.
0: A co je ještě důležitý, že jakoby nekoukám už na rapový klipy, ale i tohle, i ty klipy vlastně byly v něčem jakoby fresh, že vlastně už jenom jakoby vizuální stránka, jenom když se na to podíváš, tak třeba mně se líbil ten klip na to Janis Shut the Fuck Up, tam prostě má ten kožich a má a stojí v garáži, kde má asi 3 Ferrari nebo něco takového a prostě vypadá to hrozně dobře na voko, jako. Přitom to není až zas tak složitý jako vymyslet, ale ty barvy prostě, ta kompozice nějak to jako funguje a do toho prostě dobrý rap. Hele, je to takový nějaký, mně to přijde, jak kdyby rap byl zpátky. Rap je zpátky, prostě Drake přinesl rap zpátky, kámo.
1: No, takovej ten rap prostě, jak to říct?
0: Chceš být na jeho straně.
1: Jo.
0: Jakože, víš, že to říkal Tox u nás v podcastu tenkrát, už je 3 roky zpátky, že občas má pocit, že když se podívá na nějaký rapový video, takže vlastně jako nechceš s tím mít společného.
1: Okay.
0: A na rapu vlastně máš rád to, když se na něco koukáš nebo něco slyšíš.
1: No.
0: A on říkal, každá buňka v tvém těle chce být na té straně toho rapera nebo toho interpreta, nebo že to cítíš prostě, že to je ono. Jako. Tak tohle já mám u toho Icemana, to musím říct. Další věc. Ta deska hodně odkazuje na Michaela Jacksona. Vlastně cover
1: ten
0: je
1: cover, no.
0: Rukavice, kterou on koupil za nějakých 300 tisíc dolarů nebo něco takového. To je jakoby jeho rukavice. Potom Drakeovi se podařilo, promiň.
1: A na té druhé straně jsou rukavice Petra Čecha, ne? Myslím, taky ty.
0: Taky, no, podepsaný a pak ještě toho Jaromíra Blaška. A toho Sňozíka z Bohemky. Tak Sňozík ještě, no. Ale hele, Drakeovi se podařilo překonat rekord Michaela Jacksona v počtu hitů na tom žebříčku Billboard 200, myslím. A teď možná řeknu to číslo špatně, ale myslím, že Michael Jackson měl 13 hitů, který byl číslo 1 a Drake má 14. Okay. Což je docela velký, jako to je velká věc. Zároveň jsem viděl nějaký počty streamů za první týden a Drake měl třeba 193 milionů. Mm-hmm. A počkej, jenom no. To dám, že třeba Kanye nebo Rocky taky vydali tento rok desku a měli za první týden třeba, já nevím, 40 milionů. Mm. A měl 193, kámo. To je prostě velký, jako, velká mezera, jako.
1: A já si myslím, že to je i tím, že to je fakt dobrý.
0: Ano, jako, ano, že ano, to, ano, jistě.
1: Že taky... to není, protože on teďka pořád vydával nějaký věci, víš co?
0: Jo, jo, jo.
1: Těch desek vyšlo hodně za posledních prostě 5 let od něj.
0: Ano, ano.
1: A že to není jenom, ani to není tím, tím beefem.
0: Ne, vůbec.
1: To na to nemá moc vliv, si myslím, že jako jemu nezmysleli ty fans. Mm-mm. Víš? Zároveň si myslím, že ty čísla nejsou, že to prostě ty čísla bezvá, ale tady na té desce jako je zase opět vidět nějaká kvalita, no. Po dlouhý době bych řekl.
0: Po dlouhý době. Mě by zajímalo jako...
1: Myslím na tom Icemanovi konkrétně,
0: jo,
1: teda.
0: Jo, já
1: a na tom tanečním albu teda taky, jo, jako za mě prostě to Made of Honor je super, to je, tam jsou fakt bangry, který
0: face,
1: prostě se naházíš, to si fakt naházíš jako na flešku a hraješ Maidan, jo, jako to fakt je, to si myslím, že je skvělý, jo, takže je to i o té kvalitě, no, já si myslím, že prostě ten, no, ještě, abych tě nevykolejil takzvaně,
0: uh-huh.
1: Můžeš.
0: Přijde mi, že ta deska, ten Iceman je, že to je docela jakoby ucelený zvuk, má ta celá ta deska, je taková jako drží to hodně, drží to hodně pohromadě ty tracky. Zároveň to není žádná revoluce zvuková. To není. Jako tam se neděje nic moc novýho, ale řekl bych, že to je taková jako poctivá producentská práce vlastně.
1: Je tam hodně lidí teda na tom. Na některých trecích je tam třeba 7 lidí.
0: No, ale jako tím líp za mě. To je vždycky podle mě ku prospěchu věc.
1: Ale za mě třeba nejlepší track z té desky, který se ještě pustíme, na který dojde řada, je ještě Bang.
0: Je v pohodě, no.
1: Který dělal Forty. A já jsem, okay. to nevěděl, jako já jsem si to fakt našel snad včera. A říkám si, já jsem to poslouchal třeba ten track třeba po 10. A říkám si, ty vole, to je jak starý track, prostě to je úplně jako ten sound. A tak na to rozkrynuté a Forty prostě, tak a to je úplně...
0: Je to výborný, no.
1: To je ono, jakože prostě, a to zase se vracím, co jsem říkal na začátku trošku, že ta deska je prostě kvalitativně, je to lepší než For All The Dogs, je to lepší než Her Loss, je to lepší než Certified Lover Boy, je to lepší za mě i než Dark Lane,
0: jo,
1: než Carpack, je to lepší za mě než Scorpion.
0: A no, ano, to je prostě,
1: a More Life je super album, který mám rád, ale je to 2017.
0: Hele, ono už je to dlouho, kámo.
1: A mezi tím, bych řekl More Life, super deska, pak dlouho, dlouho nic, pak je Honestly Nevermind, 2022, super album, a pak jako ty, co vyšly, tak jako OK, dobrý, něco tam je, ale vlastně se to jako nepouštím nějak pravidelně. Ale ten Iceman je prostě klasický Drake. Hmm. V tom jako
0: formě.
1: V tom tý jako nejlepší formě, což přesně, jako
0: přesně.
1: Po dlouhý době, a to prostě si myslím, že ty čísla nedělají to, že by lidi teďka jako na to klikali jako kvůli tomu, že je zase Drake jako cool, ale že vlastně ta deska je dobrá prostě, no. To je celý. Jako. A vlastně byli jsme na tom koncertě loni v Mnichově. A já si pamatuju, že vlastně, když jsme tam odjížděli, tak jsme nějak byli z toho, mě to bavilo ten koncert, ty jsi z toho byl zklamaný, mně to přišlo dobrý, protože jsem jako čekal takovou tu prostě americkou show se vším všudy a to jsme dostali, ale vlastně neměl jsem sebe menší jako chuť vlastně poslouchat Drakea vůbec, mě to nebavilo, jsem si říkal, hele, to je možná už pryč, to už jako nebude tak dobrý nikdy. ne, jako fakt jsem nějaký starý věci si, jako Take Care jsem poslouchal třeba teďka někdy v zimě a říkal jsem si, tyve, to je tak super album, jako, to je úplně 10-10, ne? Tam vlastně není, tam no. Není nic špatně. A teď najednou vyjde tohle a říká, yes,
0: on je
1: tak
0: zpátky,
1: jako...
0: Vypadá no? To, že je zpátky.
1: No? Super, super, no.
0: Jako pro mě to je taková srovnatelná kvalita, jako Views třeba tak, no. Hmm. Jako... já jako... Já... To bych možná řekl až úplně na konci, ale já nevím, jestli jako je to třeba 9 z 10 to je. Jako já fakt nevidím moc chyb na tom. Hmm? Jako nemám co tomu vytknout prostě. Tak no. A jako líbí se mi na tom nejvíc to, že prostě fakt jako problém, jako největší problém těch desek rapových teď pro mě je to, že to vyjde, všichni se poslechnou a jako a tím to končí.
1: No.
0: Nic se neděje. A ten Drake, jakoby o tom se lidi baví, prostě co znamená tohle, jakoby řekne tam nějaký názor na něco, je to dobře zarepovaný, prostě no, hlavně splňuje to vlastně všechno, co já jako chci od rapový desky. Jo, jakože...
1: Ale prostě podle mě důležitý, hrozně, že on se z části prostě vrátil k tomu zvuku, který mu svědčí nejvíc. K tomu zvuku, který prostě úplně mu nejvíc svědčí a to je hrozně důležitý, no. Jakože nevím, jestli to je úplně na schvál, jakože tak teď dáme to, co ty lidi jako mají rádi ode mě, tak jim to dáme.
0: No to by mě zajímalo, jaký je, jaká je myšlenka.
1: Ale mě to asi jedno, no, celkem. Jako tak Kanye to udělal taky, že jo? Na Bully, prostě jsou tracky, který zní jako starý Kanye v úzovkách.
0: No ano, ale tam je to takový, vole, tam mě to trochu sere, jako. Že tam slyším u toho Kanyeho, že prostě jako trochu čerpá z toho, co mají lidi rádi, nebo co by jsme třeba chtěli, nebo někdo by chtěl od něj slyšet, nebo z toho. Prostě čerpá,
1: jako zároveň,
0: nechci říct, že vykrádá sám sebe, ale vlastně trochu, jo. Ale u Drakea vlastně...
1: Jako ono po 20 letech to dělají všichni, že jo, jako, že to no, vykrádají ale, sami sebe všichni. Jako, jako.
0: Ale Drake jako to taky vlastně jako by dělá, to není nic jako novýho, nebo nějak jako, že by změnil zvuk, nebo flow, nebo něco. Ale vlastně najednou jako... To tam je, no, to se těžko popisuje. Ne?
1: No tak jestli máš něco, ještě bychom mohli říct, teda to Maid of Honor je vlastně taneční album, tam je vlastně víc featuringů, takových těch opravdu klubových, Central Cee, Popcorn tam je, je
0: to
1: tam
0: super,
1: Sexy Red.
0: Mě baví,
1: ten track jsou Sexy Red, to je prostě fakt takový skoro Miami Bass, v podstatě sound. Baví mě taky to Stuck, mě baví Goose and the Juice je super track.
0: Jo, to mě baví taky, no.
1: A to BBW, to jsme, to tam máme, tak máme, můžeme se to možná pustit. Hoeface.
0: Hoeface je nejdál.
1: Jako Hoeface je taky jako banger, no. Tak to se pustíme teďka v dalším.
0: Na Hoeface je sample Fergie.
1: Jo. Je tam hodně samplů.
0: Je tam hodně samplů a vlastně jako já jsem úplně pro.
1: A já si myslím, že to je dobře, protože tomu to on prostě jako dokáže zpracovat, no. A baví mě, jak vlastně ty tracky, a to je taky důležitý, to se ještě podle mě nezaznělo, u hodně tracků, teď jako nevím, nechci teďka říkat, jako, že u 7 z 15, na tom Icemanovi se mění ty beaty v půlce třeba.
0: Jo, to je, přijde to cool, mám tady napsaný taky.
1: A to mi přijde, to není nic novýho, ale je to hrozně fresh v nějakým, když to fakt posloucháš jako album, prostě když to opravdu posloucháš, a to není tak, jak jsi říkal, že čísla tohle, to kliká se, blabla, a ty lidi vlastně tak jen to prošumí, ale tady vlastně ty to musíš poslouchat trošku jako ten tvar, jakože ti to fakt donutí poslouchat pětiminutový track, protože se najednou tam se něco stane. Že vlastně to mi přijde fakt zajímavý na tomhletom levelu toho extrémně mainstreamovýho, nejposlouchanějšího rapera prostě na světě. Víš, jak to? Jakože vlastně, že máš že ten důvod tohle dělat. To mi přijde důležitý vlastně, aby, že to nemusí být jenom, jako, že to má...
0: To nemusel dělat vůbec.
1: Jo, přesně, že není potřeba dělat jenom v uvozovkách minutu 50 track, který je ze 2/3 hook.
0: Přesně. No.
1: A je dobrý tak třeba udělat dělá, něco jiného.
0: Jak se to ale teďka dělá, že jo?
1: No, že je dobrý třeba...
0: Přesně. A ty tracky nejsou krátký, že jo, jsou docela dlouhý. No. Přesně ty beat switches, jak jsi říkal, a na některých tracích se tam i děje to, že se ten beat třeba změní třikrát. Že tam máš jako v jednom tracku tři, jako vyřízení, to mi přijde super. a jsou tam i docela vtipný jako adlibs, takový efekty prostě výbuchu, nebo tam jakoby DJs mají tam takový hlášky prostě, víš, jako je to strašně dobrý, prostě funguje to jako celek. Funguje to jako celek za mě. Skvěle.
1: Jo. No a to třetí album teda, to Habib ty nevím, no, to je za mě to takový jako fakt slabší.
0: Ale za mě
1: no.
0: To je jako... Já nechci říct, jako ano, asi je to nejslabší z těch tří, zároveň pořád je to docela solidní album, jako to Habibty i je to možná lepší než prostě třeba to Some Sexy Songs For You, nebo víš co, pořád je to, jako z těch tří je to nejslabší, no. Ale pořád je to dost dobrý, docela jo. Vlastně.
1: Ne, mě ty vlastně ty předešlý desky přišly strašně odfláklý něčím. Jenom, že to bylo opravdu jako, aby...
0: Mě zajímalo, co se u něj změnilo.
1: Aby to vyšlo, aby byly číslíčka, jo, jo. Že to bylo opravdu... Tam jsi vybral jako 3-4 joints nějaký, který byly OK, ale jako neměl... Jako proč bys si spustil jako Certified Loverboy? Dneska no, jako tam no. Je pár jako zajímavých věcí.
0: Knife Talk si musíš.
1: Knife Talk.
0: Ale ještě jsem si chtěl říct, že třeba po prvních dvou... posleších jsem si říkal, že třeba tomu chybí hit, ale je tam jeden hit. Podle mě největší hit je to Jenny's Shut the Fuck Up.
1: Je no, to se chytlo říkal, hrozně se vlastně. Chytlo, no. Já jsem viděl třeba týden potom, co to vyšlo, tak jsem viděl nějaký video, nějaký reelsko z nějaký...
0: S tou holčičkou, jak to zpívá v tom autě?
1: Ne, z nějaký kanceláře od někač.
0: Okay.
1: Vlastně nějaký kravaťáci někde to tam hypujou. A si říkáš, někde osap. Jakože vlastně, i já jsem to slyšel asi dvakrát zatím.
0: No,
1: a najednou už to tam je. No.
0: A já jsem viděl nějak, jakoby reelsko na Instači, takovej prostě nevím, jestli to je táta nebo starší brácha vyzvedává takovou
1: máma.
0: Třeba 12-letou holčičku jako ze školy a točí vždycky reelska, že on ji jako vyzvedne, ona nasedne do toho auta a začnou jako rapovat nějaký tracky nebo zpívat nějaký tracky. No a ona jako asi má ráda Drakea a právě dávali tady ten track a Drake jakoby jí překvapil, že seděl na zadním sedadle. Takže jakoby to zpíval s nima, jako, je to docela cool a pak jim prej koupil nějaký nový auto nebo co. A napsal na story, že proč ne, jako, že jako posledně nový auto. Ale jinak ještě...
1: No až pojedeš tady v oce, tak vůbec taky v Uberu bude sedět. A
0: já doufám,
1: koupí ti, no,
0: to bylo fajn. Moje oblíbené tracky jsou to Jenny's Shut the Fuck Up, Dust, Burning Bridges a Plot Twist z toho Icemana. No. Jsou takový tvrdý prostě rapový věci, no. Takže,
1: no tak jo, tak jestli je to všechno takhle. K tomu
0: tak
1: Drakeovi,
0: dáme Whoface.
1: Tak dáme Whoface, no, protože let's prostě go. Nedá se nic dělat. Já tady tohle také přepnu takzvaně. A vy posloucháte Rádio 1.9 Soundbomb. Dneska to trošku jako Drake special.
0: Yes.
1: Ale tři desky jsou tři desky, tak to musíme trošku probrat takzvaně, no. Tak jo.
2: I want you all over the world, and when you see it around, stuff, get enough coffee to settle down and give me them grandbabies.
3: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

Yo. Hey. Yo. October's on as the label.

0: Měl jsi rybnáka?
1: Já jsem takovej poměrně dost ukázněný člověk.
2: Správně děláš.
1: A teďka vůbec jsem se ukáznil.
3: Rádio 1. If you want it, if you want it, if you want it, I'll do it. If you want it.

0: Ivane, pojď naštípat živy.
1: Já ti na to seru, nevíš, no, čím budeš topit,
0: ale vím,
1: jestli
0: vím.
1: Půl metrovým nebo 30 no, centimetrů.
0: Vím,
1: no nevíš.
0: Ale vím.
2: Matka synáčka živí ze své pence, platí za něj všechny pokuty. Milan doma ani dříví nenaštípe.

0: Spider.
1: Spider My Giga.
2: Je to klasický Spider
1: My Giga.
2: Giga Jay-Z, 98.
1: Spending Money, money.
2: From 88. To sice není v tomhletom tracku, ale Money Cash House samozřejmě, 98, Jay-Z a Swiss Beats. Jak to je to fresh, viď? Pořád.
1: Je to takový, to trochu, je to takový trochu nesmrtelný.
2: Jako to je brutální. Brutální joint, samozřejmě DMX. To, na featu takzvaně.
1: Král taky, mám rád DMX.
2: Jo, no. A hlavně dobrý, když třeba občas hrajou na nějaký větší akci, kde je více lidí. Tak jako když poslyší DMX, takový ty bomby, tak to fakt jako maká pořád.
1: Si pamatuju, že když zemřel, tak jsme tady měli vysílání v rádiu.
2: Jo, no.
1: 2021 na jaře.
2: DMX prostě, legenda samozřejmě. Aby to nebylo jenom o Drakeovi, tak Jay-Z právě teď byl tam taky. Milan Čurda samozřejmě, most famous jinglem, ale samozřejmě Young Thug, Closing Arguments, věc, která vlastně nevyšla oficiálně, že?
1: No on to nemá nikde na streamech, ale je to jako napůl líknutá věc a je to myslím jenom na YouTube a je to strašně tvrdá věc, za mě ten beat je úplně jako...
2: To je brutální.
1: Strašně daleko.
2: Výborný.
1: Už je to rok starý, kde vlastně on vyhlásil všechny ty, co ho zradili.
2: Jo, potom, Gana.
1: Gana hlavně po tom, co se vrátil z vězení, tak jim dal takovýhle fajn vzkaz, jako ten track je bomba úplná, mám ho rád, poslouchám ho dodnes.
2: Přitom Gana třeba vydává dobrý věci, ty věci.
1: No, tak ale tak tam to bylo osobní, že jo, tam to bylo jako...
2: To je to jako jasný. Taky tam byla ještě Sexy Red, If You Want It.
1: Yes, taky dobrá.
2: Jo, to kope, takzvaně.
1: A to už je jaký starší, to taky vyšlo někdy loni, ale furt, nebo ne, možná kecám. Ale není to novinka prostě, ale hraje to furt, no.
2: Úplně na začátku, než jsme začali mluvit, úplně první vstup, byl tam taky mix, Back to Life, anebo New Yorkský legendy Deluxe. By the way, mix vydává nový album
1: na konci
2: tohle měsíce už, tak na to se dost těším.
1: Já taky.
2: Já už jsem si myslel, že už vlastně on tak jako už to ukončil, ale zjevně ne, no, zjevně...
1: Ale ta poslední deska, to je 2 roky zpátky, myslím, ne? Tak to bylo super.
2: Super, no.
1: To mě, co jsem poslouchal furt, to byla bomba úplná.
2: On je prostě charismatický, strašně zábavný rapper, prostě úplně to je top. A tady vlastně...
1: Ale jako vlastně nemá, není ještě v tom spotlightu úplně, je to takový ten rapper, který je ještě těsně pod tím, pod tou top ligou.
2: Ale on tam chce bejt podle mě, kámo. On tam chce
1: ale to je správně, jako já neříkám vůbec, že není potřeba, aby byl známý jako Central Scene, tak mi to právě vyhovuje.
2: Jemu tohle vyhovuje, že je takový, jestli může dělat, co chce, prostě nemá žádný nějaký tlak na sebe, a jsem zvědavý, no, doufám, že to bude dobrý, protože on vlastně nesklamal zatím nikdy pořádně mix.
1: Yes.
2: To je prostě UK zásadní postava. A posledních prostě, nevím, posledních 5 let třeba přesně. Mix je top 3 prostě UK rapper, který potřeba znát.
1: Yes.
2: No a my jsme se dostali k tomu Jay-Zmu lehce, tak můžeme zmínit to, co se stalo o víkendu, protože Jay-Z tak jako vylez trošku ze svý vily, tak trošku jako vyškolit, nebo z jeho pohledu vyškolit pár lidí, včetně prostě Drakea, Kanyeho a tak dále.
1: O Kanyem, to nevím ani.
2: Jo, je tam něco. Jo. Prostě teďka nebudu tady z hlavy říkat, nepamatuju si všechno, ale prostě měl tam, byl na koncertě, který dělají The Roots, klasická hiphopová crew, která dělá vlastně takový festival, který se jmenuje The Roots Picnic, a je tam třeba Erika Badu a taky ty zpřízněný rapeři, a jako hlavní host byl Jay-Z, který rozpletl svůj velkodret a
1: to vypadá hrozně teda, tak jako.
2: Rozpletl svůj velkodret a vlastně udělal si takový Eazy-E afro na sobě. To vlastně jenom tak jako dobře, proč ne? No a jel se vlastně mezi trackama, měl tam takový full koncert, vlastně to má asi hodinu a půl. Uh-huh. Dával všechny hity, kapela, full takový package, prostě bangry. Jasný. Ano, ale mezi tím vlastně dál do takových jako pauzách.
1: Takový monolog dal
2: trošku. Vždycky někoho jako hlásil.
1: Yeah.
2: A ty jsi mi tady ukazoval jeden z... tak to už jako, to by vlastně ani nebylo, bez toho by asi ani nebyl diss momentálně u Jay-Zho, kdy vydesil Damona Dashe, jeho prostě bývalýho parťáka z Rockefeller Records, se kterým si nemůžou přijít na jméno už dlouho. A ten byl jeden z obětí, jako Káně taky, tam byla zmínka, akorát je vtipný, že vlastně tou dobou úplně ve stejný čas, v podstatě, plus minus Amerika, Istanbul, rozdíl časovej, vystupoval Káně před asi 120 tisícima lidma v Istanbulu na svém koncertě, který vypadal mega dobře teda. A takže to se, bych řekl, za mě trošku míjí, ale měl tam vlastně celou takovou tu Rockefeller crew, se kterou vlastně jako State Property, byl tam Benny Siegel, Chris and Neve a tato ta parta, se kterou vlastně v těch late 90s tahli Rockefeller Records, takže tam byla jako ta parta celá skoro. Takže to bylo taky docela významný. Já vlastně jako se na něj snesla zároveň jako dost kritika na Jay-Z, že vlastně on měl třeba tak měsíc dozadu, měl rozhovor s tebou v GQ nebo někde. A tam vlastně říkal, dlouhý rozhovor, vlastně tam byl cover hlavní a tak, že vlastně
1: viděl jsi to?
2: Že ne, to byl rozhovor jako psaný.
1: No, jo, takhle, ok.
2: Myslím, a tam vlastně on říkal, že jako beef je mrtvej a že nemá cenu jako beef, jako dělat beef v rapu a že to je věc, která ho nezajímá v podstatě. Ale teďka měsíc potom vlastně tam vydysí jako 5-6 lidí.
1: Jasně, no.
2: Takže říkali, že vlastně what's up. Otázka je, ty jsi říkal, já ani o tom nevím, ale je to dost možný, že je to taková příprava na novou desku.
1: No říká se to, jako na internetu si to šušká, že prostě jo, tak jo. On začal, teď jsme se o tom bavili, ano. Že začal vydávat jako remasterovaný prostě starý tracky, že jo, je vidět najednou, jako
2: najednou je trochu vidět víc.
1: Rozhovor, jo. Koncert, vole, jo, něco, jo. Něco, takže tak jako vypadá to asi tak. Samozřejmě, ty jsi samozřejmě zastánce názoru, že už není potřeba žádná nová
2: já
1: deska.
2: Já si myslím, že není, no.
1: To jsme se o tom bavili mockrát. Já vlastně asi taky
2: co
1: si
2: říkat, jako,
1: co bude říkat, no?
2: Viděl jsem jako

0: Brát už, no. Přesně jak jsi říkal, několikrát už není jako z čeho brát.
1: No. Tak uvidíme, no. Ale určitě tak určitě se o tom mluví, teďka prostě, od té soboty se o tom mluví pořád.
0: Na internetu.
1: V Americe je hodně na internetech. Nevím,
0: tak
1: no.
0: Jako, kdyby to vyšlo, tak si to samozřejmě pustíme.
1: A tak to víš, jo, no. Ale myslím si, že to opravdu, to by muselo být něco jako
0: hele, ale zároveň jako myslím si, že poslední dobrá deska od Jay-Z bylo 444.
1: To je super, to je jako super
0: album. Což bylo vlastně fajn, jo. Takže úplně bych ho neodepisoval jako na plný čáře. Jako naděje umírá poslední. Takže pokud to bude aspoň z poloviny dobrý jako 444, tak jako... Já jsem no.
1: Ale možná to vypadá, že je takový jako naštvanější, možná teda, že bude hlásit, nevím, jestli
0: no,
1: to
0: potřeba. No, to by mohlo být smutný teda, kdyby jako no. Na starý kolena takhle si jako chtěl nějak jako do všech opřít. To by mohlo blbě dopadnout, jako.
1: Víš, nevím, jako, že zároveň přišlo, že hlásí ty lidi, který mimo teda Kanyeho, až je tam hlásil, až je tam přišel, myslím, Meek Mill na stage. Protože on je z Philadelphia, víš co, Meek Mill taky, takže vlastně
0: hej,
1: tam...
0: znáš to, sorry.
1: Znám, no. Já vím, co myslíš přesně.
0: Jak prostě Kanye na Clubhouse nebo kde, v covidu, ne? Nějaká debata prostě a najednou začne...
1: Clubhouse. Řekni, no, co ano, byl Clubhouse ještě.
0: To nebudu říkat, to si najdou lidi, okay. Ale prostě... Padlo tam jméno Meek Mill a Kanye dostal zachvat smíchu, že Meek Mill určitě mu nebude nic říkat, že jako, že to je nejvtipnější věc ever, že mu někdo řekne, že Meek Mill něco říkal, že jako a co, jako.
1: Jo, jo.
0: To je legendární, to si najděte. Jako Meek Mill. To je funny, no.
1: No, nevím, no, tak mi to přišlo takový trošku jako křečovitý lehce, no. Ale ten koncert, viděl jsem nějaký videa i z toho koncertu samotného, který vypadal fakt, to bylo super, jo, tak jako to prostě, to hraje samozřejmě, to jsou jako klasické věci. No a... Tak já nevím, jestli máš nějakou ještě poznámku.
0: Hele, nemám asi, jenom možná ještě k tomu Icemanovi, k tomu Drizimu. Teďka jsem nad tím přemýšlel venku na cigaretě, že prostě...
1: Takové cigárko.
0: Tak na takovém cigárku, že fakt mi přijde, strašně dlouho mě nebavila takhle rapová deska jako tohle.
1: A máš nějaký ještě rapový album letos třeba, který bys vypich aspoň jedno třeba?
0: Hele, no nemám.
1: Vůbec, jako
0: ne,
1: jo?
0: Ne.
1: Okay.
0: Ani jedno. Já teďka poslouchám jako kytary hodně. Poslouchám hodně kapelu z Manchesteru, Stone Roses. To, jako,
1: tak to ne,
0: rád, no, ne, že by to bylo známe. Neznámý, to, znají, to zná hodně lidí, ale...
1: Speciálně na Rádiu 1?
0: No, tak jako pro mě to je teďka něco,
1: co... Jsi to objevil lehce.
0: No, teďka. Tak jako znal jsem to, ale přicházím tomu víc na chuť.
1: Jo.
0: Takže to teďka poslouchám hodně, jinak poslouchám takový jako divný italský disco z 80.
1: Okay. Proč ne?
0: Takže no to jasně. Mě teďka baví, to posloucháme jako třeba v kanclu a tak. A jinak jako rap fakt poslouchám minimálně, no. To se nebudu opakovat, tady to se může poslouchat k tomu v prosinci, když jsem tady byl.
1: Prosinci.
0: No, ale jenom jako myslím si, že fakt, že prostě Drake ukázal, že jde to dělat dobře, dá se pořád rap, dá se udělat super rapová deska. A myslím si, že se fakt jako, jak tím, jak je to obří, prostě 3 desky, 18 videoklipů, všechno je dobrý, prostě hraje to, tak mám pocit, že jsme fakt jako teď byli svědky něčeho velkého. Myslím si to, že se na to bude vzpomínat. A myslím si, že to bude dlouho jako přežívat, tady ta deska. A na, jako naprosto jasně pro mě to je deska roku, jako. Bez ohledu na to, co vyjde do konce roku. Ne fakt, jako to prostě...
1: Třeba vyjde prostě tři úplně...
0: Lil Wayne.
1: Masivní
0: prostě
1: disk.
0: Carter 9.
1: Carter 12, no, super rozbět
0: celý. Carter 19, ty vole. A nebo ten Meek Mill teda.
1: Nebo.
0: No, ten Meek Mill to.
1: Je to možný. Tak jo, ještě taková česká věc, možná v tomhle stupu ještě zmíníme. V pátek je Smack Broxy a slaví tam 40. narozeniny.
0: Ok, to jsem ani nevěděl.
1: No, a velký koncert a budou tam i hosti z UK různý, který spíš jako asi se neví kdo.
0: Tak asi typneme, že tam bude P-Money asi, že?
1: Nevím. A má jich být hodně, tak...
0: Wiley?
1: Nevím.

0: teďka hrotí furt něco na Instagramu, vězo?
1: Ne,
0: hrotí furt.
1: A ty nemáš nějaký zákulisní info o tom, kde by se to mohl objevit?
0: Nevím, jestli to můžu říct, takže...
1: Jasně, takže nemáš.
0: Takže, takže takhle oficiálně nemám. Tak
1: chápu, chápu.
0: Ale... takže určitě, pokud máte rádi grime, tak by tohle je masivní. A...
1: V Roxy zvedli nájem, jsme se dozvěděli dneska.
0: Jsme se, no,
1: takže, hele,
0: my
1: potřeba...
0: jsme tam chtěli udělat příští soundbomb, a zatím teda ne.
1: Ale je potřeba podpořit teda, jako ty umělce, co tam dělají akce, takže, takže samozřejmě na Smeka běžte a užijte si to.
0: A...
1: To myslím vážně, teď bez strany.
0: A tak, no, takže jestli pro jakého jsme zmínili už...
1: A jinak, já to teďka nesleduji, jenom taková otázka na závěr, do pléna, něco v,
0: v
1: českém rapu se děje, něco kromě toho beefu, teda co jsme řekli, že nechceme to moc...
0: Tak stát. Vyšel nový Mario, i Saturn 2.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Který zajímavě mění hlas, Shadow Mario.
1: No, jsme se teďka dozvěděli náhodou na pivu, proč tomu tak je. A tak to nebudeme prozrazovat,
0: nebudeme
1: on si to řekne ano. Na rozhovoru nebo tak.
0: Ale já to si fakt jenom jednou asi, takže nemám na to žádný ještě pořádně názor.
1: Já taky jednou.
0: Takže to, ani jsme si nepouštěli, vlastně to vyšlo, podle mě jsme
1: to
0: se
1: netrefili. To vyšlo na moje narozeniny, ale 23. května si pamatuju.
0: No takže příště si pustíme, řekneme si, protože to nám takzvaně nevycházelo časově a no já nevím, no, vlastně bych možná zmínil Acid Bass Club prostě.
1: No to
0: a
1: rozhodně,
0: potom si řekneme něco příště, protože to je fakt hodně
1: to,
0: jiný projekt zvukově a myslím
1: to,
0: si,
1: to
0: že
1: se
0: v tom,
1: na tom, líbí jako
0: v tom
1: nejvíc,
0: soundu
1: víš, že se to odlišuje.
0: To se úplně extrémně odlišuje, jako i Saturn's je taky jiný sound, jako v zásadě nějakým způsobem pořád. Určitě. A tohle taky, no, tak tyhle dvě věci bych asi tak zmínil za poslední dobu. V rapu.
1: V rapu si zabral.
0: V rapu, no.
1: A taky hlavně jako je to prostě Pavlův jako Paul Gateův rapovej debut, že jo?
0: Ano, ano.
1: Takže to je, stojí za to jako si to poslechnout minimálně a podle
0: dá
1: mě...
0: Dá tomu šanci, takzvaně.
1: Jelikož já tady příště nebudu, tak jenom chci říct, že mě to docela bavilo a vlastně se mi líbilo i to, jak on rapuje. A i si myslím, že vlastně toho jeho rapu nebo jeho a Štěpánova rapu by tam mohlo být klidně i víc, protože nejsou na každém tracku. Takže mě to bavilo, no. Je to takový sprostý hodně, taková sprostiárna.
0: Tak máme bass jako styl, jako takové je party music full on, jo, takže tam ty témata, tam ty témata vlastně jsou asi dvě třeba.
1: Sex a drogy.
0: A part, tak tři, a party.
1: no, jako já jsem s tím úplně OK. Pouštěl jsem to dneska kolegům v práci v kanclu a třeba kolega jeden byl takový Silvestr, shoutout Silvestr.
0: Byl nejistý z toho, nebo?
1: Ne, byl takový jako, to je hodně sprostý teda. Ale jako pohoda.
0: Tak jo.
1: Tak super, tak díky, že jsem tady mohl být, zase někdy možná dorazím. Jsme trošku zazpomínali na starý časy, že?
0: Good old days.
1: Přesně.
0: Buď vítán, sám bombu.
1: Jo, díky.
0: Always.
1: Díky. Thank you.
0: A thanks. My... Thanks.
1: Thank you.
0: Thank you. A my si pustíme ještě pár takových spíš novějších věcí. DJ Tunes a Wizkid, State of Mind, věc, kterou mám rád. Bude tam taky Stormzy a Odeal. 24 Hours, což je vlastně UK funky track. A bude tam taky Asake, Forgiveness, mám rád hodně. A nebo nový single od Magic Jordan. Cold. No.
1: Hele to, když tady jsem a když máš takový hezký tričko, pustíme tam něco z Dondy.
0: Najdeme.
1: No,
0: to
1: něco z Dondy tam dáme.
0: Donda.
1: To dlouho neslyšel.
0: Donda.
1: Donda.
0: Tak jo, tohle je Sambo Prado 1919 a tohle je DJ Tunes a Whiskey State of Mind. Let's go.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

ještě nepotřebovala, protože prostě ako já jsem vlastně, a já jsem ještě v budoucnosti zjistila, že ještě není dítě doma, už to je ještě budoucnost, už to není budoucnost.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5 FM.

0: najednou.
1: No tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
2: Jo.

0: Dostaneš. Čekaj, takhle, no, to je
1: pro... Já žiž židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.